0: Každý den přináší nové výzvy.
1: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
0: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
1: Více na práce Ontex.cz. Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. 12 nejmodernějších solárek na míru vaší pokožce a potřebám. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku. Když chcete pít to, co je zdravé, je to jednoduché. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdravé tělo i veselou mysl. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.
2: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
3: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Výhradní distributor výrobců Pletak a Emje Gerist. Top lešení, díly a veškeré příslušenství. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS, s vášní pro lehkost.

0: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen CZ.
1: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
2: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější certifikované lešenářské komponenty v ČR. Podpora 7 dní v týdnu, garance spokojenosti. Nejnižší ceny s maximální péčí o zákazníky. Jedině na metalparts.cz. Teď hned.

zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost. Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Zakázková výroba dílů dle potřeb klienta. Prostě všechno, co ve světě lešení můžete potřebovat. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.

0: Hit Radio Kontakt.
1: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.

0: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
1: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
2: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
3: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus bus autobus.
2: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
4: Vstupenky na dětiraje.cz.
3: Bude vejdán.
5: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
6: Vyrazte za zážitky na kole do Ústeckého kraje. Čekají vás tři krásné říční cyklotrasy. Labská stezka s výhledy v údolí Labe a možností spojit kolo s lodním výletem, ohře vedoucí krajem Chmele a památek UNESCO i přírodní ploučnice pro milovníky klidu. A kdo má rád adrenalin, zamíří na hřeben Krušných hor nebo vyzkouší místní traily. Objevte Ústecký kraj ze sedla kola.
7: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
8: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
9: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
10: Tiskne, kopíruje, skenuje.
9: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
10: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
11: Tisknu levně CZ.
12: Náplně hned.
13: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
14: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
15: Tak dobře poslouchejte.
14: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
15: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
14: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
15: Budete viset 101 metrů nad zemí.
14: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
16: Maminko!
15: Prostě pořádnej adrenalin.
14: Tenhle zážitek najdete pouze na...
17: Firma na zážitky.
15: CZ.
18: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.

nezískáš ve škole, lidi hrají cizí role, pak i život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím, díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty.

0: Dobrý plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 26. září v Praze Běchovicích. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
1: Vyrazte za zážitky na kole do Ústeckého kraje. Čekají vás tři krásné říční cyklotrasy. Labská stezka s výhledy v údolí Labe a možností spojit kolo s lodním výletem, ohře vedoucí krajem Chmele a památek UNESCO i přírodní ploučnice pro milovníky klidu. A kdo má rád adrenalin, zamíří na hřeben Krušných hor nebo vyzkouší místní traily. Objevte Ústecký kraj ze sedla kola.
2: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
3: Tiskne, kopíruje, skenuje.
2: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
3: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
4: Tisknu levně CZ.
5: Náplně hned.
6: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Čeští ovocnáři letos kvůli jarním mrazům přijdou na tržbách o více než 1,3 miliardy korun. Úroda má klesnout z běžných 140 tisíc tun na pouhých 64 tisíc. Největší škody jsou u jable, kde ztráty dosahují zhruba miliardy korun. Téměř polovina profesionálních sadů v Česku má poškozeno více než 80% úrody. Ceny ropy na světových trzích dál rostou kvůli novým útokům na Blízkém východě. Severomořská ropa Brent se pohybuje kolem 106 dolarů za barel. Růst zmírnila zpráva, že Ukrajina a Rusko mají přestat útočit na vzájemnou energetickou infrastrukturu. Situaci ale dál komplikuje poškození důležitého saudsko-arabského ropovodu, jehož oprava může trvat několik týdnů. Peking od listopadu úplně zakáže držení dronů. V čínské metropoli už nyní platí zákaz jejich prodeje i létání. Úřady opatření zdůvodňují bezpečností města, ve kterém žije zhruba 22 milionů lidí. Peking je sídlem čínské vlády i vedení komunistické strany. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Liberec plánuje, že do 3 let dokončí projektovou přípravu na stavbu 3 parkovacích domů v centru města pro více než 1000 aut. Postavit je chce do roku 2031. Cílem je dopravně odlehčit přetíženému centru a zlepšit podmínky pro parkování místních obyvatel i návštěvníků. Město plánuje postavit parkovací dům u vlakového nádraží, další u papírového náměstí a třetí by měl být ve Frýdlantské ulici. Na severu Čech nás dneska čeká většinou slunečný den. Bude skoro jasno až polojasno a nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 20 až 23 stupni.
6: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. A my vám přejeme krásné úterní ráno. Dobré ráno, šampioni.
2: Ahoj, ahoj, hezký ráno.
3: Dobré ráno.
1: To bylo na lidi. Tak dobré ráno, šampioni, kdo jste u přijímačů, a dobré ráno vy dva, čau.
3: Ahoj.
2: Čau.
1: Muzika nachystaná, Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling, taky minuta šampionu, ve které pozor, budete ode dneska zase něco vyhrávat. A bude to voucher na 5 000 korun.
3: Hele, já dneska od rána z nějakého důvodu mi hraje furt v hlavě písnička Voda od Hradišťanů. Tak jsem si říkal, že je to třeba znamení, že bychom si tady mohli dneska zahrát.
1: Hele, tak když, na to? Jako vlastně není, nemám s tím problém, no.
3: Hele. To je ono?
1: To je voda, no. To je Voda Hradišťan remix od Justina.

0: Can't Stop the Feeling. Justin Timberlake na Hit Rádiu. 6 hodin, 6 minut. A Davide, už mi to hraje v hlavě taky. Už mi to hraje taky. Voda je
1: krásná. David tady před chvílí říkal, že je Hradišťan.
0: Počkej.
1: No jo.
2: To je refrén jak víno, teda jak voda.
1: Že mu to hraje, ty jsi byl na koncertě, nebo počkej, proč?
0: Tak ty kážeš vodu a piješ víno, nebo jak to
2: ale máš? My jsme byli úplně náhodou loni na koncertě Hradišťanů v rámci hudby na Vinicích festivalu. A sice nejsme úplně cílová skupina, ale ty tam vlastně celý ten koncert čekáš tady na tu písničku a ona pak zazní a jsi úplně, říkáš si, všechno to stálo za to, jsi úplně odpálený.
1: Takže David byl před rokem na koncertě, ale dneska no, zrovna to přišlo.
0: Myslím, že to vzpomněl dneska, ne?
2: Vůbec nevím, proč.
0: Tak když zaspomínáme, já jsem byl v roce 2013, to bylo, na koncertě Swedish House Mafia, tady v O2 Areně. Hele, to ti bylo dobrý, to ti bylo tak dobrý. A kde byla Jasmin?
1: Já jsem třeba 2010 chodila na, jestli znáte skupinu nebo kapelu, copáci, nezmaři, tak Zuzana Navarová tehdy no, ještě předtím, no Ježíš Mariano.
0: No jasně.
1: Ale naposledy jsem teda byla na Benovi Kristovalovi, no, tak jestli vás to zajímá. Hele, pojďme radši k minutě šampionu.
0: Tak máme pro vás celý tento týden, respektive ode dneška, voucher v hodnotě 5000 korun na akinu.cz, prémiová krmiva pro psy i kočky. A vybereme jednoho z vás, stačí, když nám napíšete, jak se jmenujete, odkud jste a jaký je ten poslední koncert, na kterém jste kdy byli.
1: Číslo k nám 777 937 777, tak pište teď.

0: Once Again, Jennifer Lopez a Pitbull, tohle je Hit Radio. 3 minuty před 6:45, dobré ránko. Je tady minuta šampionů. My jsme se vás ptali na to, jak se jmenujete, odkud jste a jaký byl ten poslední koncert, který jste kdy zažili. No a výměnou za to?
1: Výměnou za to dneska a celý zbytek tohoto týdne můžete vyhrát voucher za 5000 korun na akinu.cz, kde vy najdete krmiva, pamlsky, další věci pro pejsky i pro kočky. A mimochodem je Akinu navíc partnerem běhu a pochodu pro útulky, který startuje už 20. září v Praze.
0: Tak Davide, na tobě bude dobře poslouchat a vybrat jednu SMS-ku jednoho posluchače. Tak minuta šampionů startuje právě teď.
1: Lenka Rýmařov Šumperk, Katapult.
0: Pavla Jablone nad Orlicí, Michal David.
1: Katka Praha, ta byla, ne, jde v pátek na Činasky.
0: Alča Šumperk, Divokej byl.
1: Dan Pardubice nebyl nikde, protože má pejska.
0: Káča Osoblažsko v Ostravě je na Kristiánu Šepkovi.
1: Jarka Praha, Xindl X a hodiny na City Pikniku.
0: Monča Varnsdorf, Michal David ve Varnsdorfu.
1: Maria z Mariánek v roce 2015 byla na rockovém festivalu.
0: S Mariánkou. Ružena Mikešová, Karlovy Vary, byla jsem na Varuně 2.6.
1: Na ty jeleni.
0: Eva Havlíčkův Brod, Brian Adams.
1: Péťa Dolní Olešnice, Činasky v Trutnově.
0: Barča Lipnice nad Sázavou, loni na Imagine, Pecka jako vždy.
1: Stáňa Hrejkovice, Václav Noid, Bárta, Bomba.
0: Jana z Jindřichova Hradce, Sebastian, bylo to úžasný, sice vypad třikrát proud, ale stálo to za to. Co to je součást show, ne? Co to je
1: no, on tam má
0: show?
1: Hodně efektu, on má ohně, CO2 a tak, tak občas i vypadne proud.
2: Tak možná silnější prodlužku by to chtělo.
3: Ale třeba v rámci úspor to vždycky schodí na chvíli, víš, jakože...
1: Hele, hrál s ním můj kluk, nechte toho. Pojďme hele, vybrat
0: tak,
1: výherce.
0: A tak to je akustická, ne?
3: Mně se líbil ten, co nechodí na koncerty kvůli tomu, že má psa. Takhle, podle mě je to trošku výmluva, protože vždycky toho psa můžeš dát někomu jasně, třeba na hlídání. Ale naši pozornost si získal, takže já bych mu tu cenu dal.
1: Dobře. A ono se to hodí.
0: Dobře. Tak Dane, z Pardubic. Napiš nám SMS-ku, protože v té záplavě zpráv od vás to asi těžko najdem, tak nám napiš a my se ti ozveme. Jinak jsem si říkal, že lidi, co psali teda, že byli na koncertu toho a toho, tak my z toho většinu věcí nehrajem. takže i tak jsme rádi, že jste tady. Další hit je pro vás. Pink, You and Your Hand, no a další voucher v hodnotě 5000 korun na nákup na akinu.cz pro vás budeme mít v minutě šampionu opět zítra. Hezké ráno.

0: DJ O, End of Beginning, tohle je úterní hit rádio Snídaně šampionů.
1: Je jedna věc, kterou by podle mě měl každý Čech vidět aspoň jednou za život naživo. A to jsou samozřejmě český korunovační klenoty. A ve svatovický katedrále se včera po roce zase sešlo těch 7 klíčníků, otevřeli tu korunní komoru a vyzvedli svatováclavskou korunu, železo a jabko.
0: Vy jste to už viděli?
1: Ano.
2: Ano.
0: Fakt jo?
1: No, tak a je to tak.
0: Tak já tam ještě nebyl, takže bych možná měl doplnit, ještě jsem se na to ten čas neudělal, takže jsem ostuda. Tak a co vy, do nás posloucháte, už jste to viděli?
1: Případně od soboty 19. až do pondělí 28. září máte zase na Pražském hradě možnost.
2: A nebo už teď, pokud chodíte pořád do školy, protože korunovační klenoty už jsou k dispozici pro školy.
0: Jasně. A jak ono to je? Takže je potřeba 7 klíčníků, 7 lidí, aby se sešlo.
2: Jeden donese prezident republiky. Aha. Petr Pavel, druhý předseda vlády Andrej Babiš, třetí předseda senátu Miloš Vystrčil, čtvrtý předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura. Dále pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, primátor Prahy Bohuslav Svoboda a poslední děkan metropolitní kapituly i svatého Víta Ondřej Pávek.
0: Nikdo se tě na to neptal, ale díky.
2: Teď si představte, že jste jeden z těch klíčníků a ten klíč ráno, v den, kdy máte přijít ty korunovační kloty otevřít, klíč nemůžete najít.
0: Nemůžeš
1: a to
0: najít.
1: By se mi přesně stalo, ale. No. A věřím, že vám dvěma teda zrovna taky. No, Davidovi asi.
0: No, ale jak si to pak řešíš, že jo? Tak prostě tak zavoláš. No dobrý, prosím vás, jste zámečník. My tady máme takový problém, jo. Hele, my tady dneska vystavujeme korunovační klenoty, ty vole, chybí nám jeden klíč, jo. Adresu, cože? No Pražský hrad jedna, ale rychle, za 15 minut otvíráme. Vůbec skáče
2: celý klub. Proč už tohle dávno není na Face ID, ty jo?
0: No, no přesně. Ego, Robert Borian, za chvíli žijeme len raz, taky přidáme aktuální dopravu. Hezký ráno.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
4: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
5: Navštivte svého spolehlivého partnera Hyundai Auto Dorda Plus, Česká Lípa.
6: Komfort Plus. Odborníci na podlahové topení do každé rekonstrukce. Frézujeme podlahové vytápění přímo do stávajícího betonu. Bez bourání, bez nepořádku. Nulová stavební výška, maximální komfort. Komfortplus.cz.
7: Kopia Liberec. Jsme tu pro vás.
8: Potřebujete poháry, medaile, trofeje?
7: Navštivte nás v Liberci na Františkově za Svedem.
8: Sportovní poháry, medaile, plakety, diplomy a další sportovní trofeje.
7: Vybírejte na poháry@marty.cz.
9: Gepy, přívěsy Liberec. Scháníte vozík? Na zahradu, stavbu i kolem domu? Gepy, přívěsy Liberec. Vozíky skladem, rychlé dodání a servis, na který je spoleh. Dříve Gamet, dnes Gepy, přívěsy Liberec. Pavlovice, dole v zatáčce pod hokejkou. Přívěsy Liberec.cz.
10: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
11: No jistě.
10: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
11: No jistě.
10: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
11: No jistě.
10: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
12: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lídlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři. Nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji
13: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
14: Z GLS
4: GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxů po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
14: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
15: Hele, vidíš ty dva? Mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
16: Viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je dortomilka.
17: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
18: Chytří si to spočítali. Volkswagen Passat. Luxus potichu. Teď v Autonord na výhodný paušál. Stačí vám 10 290 korun měsíčně bez DPH. Servis, pojištění, veškerá péče v ceně. Autonord. Autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Těčín, Česká Lípa. Autonord.cz.
19: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na Teplicku v Háji, u Duchcova v Jarošově ulici šetří policie střed dvou osobních aut, s opatrností projedete. No a na Litoměřicku v Krapčicích ve směru od Cítova zasahují záchranné složky u havárie osobního auta do stromu. Počítejte s omezením.
4: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio Kontakt.

0: Ego a Robert Burian, tomu ver. Žijeme len raz, 6 hodin, 30 minut, Hit Radio. Pojďme na Davidův ranní update.
1: Ranní update.
2: Na Pražském hradě dnes začíná výstava českých korunovačních klenotů. První dny bude určena školákům. Od soboty se zdarma otevře také veřejnosti. Lidé si budou moci prohlédnout svatováclavskou korunu, královské žezlo, jablko i další vzácné předměty. Fotbalový brankář Lukáš Horníček zažil v anglické lize první porážku a rovnou debakl. Newcastle prohrál na hřišti Leedsu 1-4 a český reprezentant třikrát inkasoval už v prvním poločase. Dvojice slovenských influencerů vylezla v Itálii na 250 metrů vysoký komín. Do zakázaného areálu bývalé elektrárny vstoupili bez vědomí majitele a z výstupu zveřejnili video. Místní jejich počínání kritizují a majitel zvažuje trestní oznámení.
0: No tak hurá, budu mít na co koukat. Jestli to jsou, já teda nevím, jestli to jsou konkrétně tady ty dva kluci, ale nejspíš jo, z jednoho YouTubeového kanálu, asi nebudem dělat úplně reklamu, ale to je moje, jak to říkají dneska mladý, guilty pleasure. Ale já na to koukám a oni teďka nedávno vylezli na, myslím, že to je ve Slovensku, na nejvyšší komín v Evropě. Ale to je vlastně zážitek, jako sice se mi u toho potí ruce a nohy, ale je to dobrý. Vy byste nikam nevylezli takhle?
3: Asi ne.
0: Tak ty už, Davide, ty už dál nemůžeš, ty lezeš šéfovi do zadku, že jo?
3: Já vím, že mě to nikdo nenatočil.
0: To přijde. Pojďme na hity. Texas, Summer Sun, taky X Ambassadors, Renegades. Tohle všechno mám na tady na Hit Radio. Právě teď, tak hezké ráno, šampioni.

0: Posloucháte Snídaní šampionů, úterý 15. září, chvíli po půl sedmé, vám přejeme hezké ráno. Já se vám musím k něčemu přiznat, nebo spíš se svěřit.
1: Už zase,
0: no. Já jsem si včera, nebo takhle, já jsem si do včerejších 22.30 myslel, že máme úplně v pohodě sousedy, jo.
1: Doufám, že teď poslouchají mimochodem.
0: No to doufám, že poslouchají. Když tak jim to pošlu jako podcast zpětně, jo. Co se stalo? Něco, co se nikdy nestalo. Já jsem včera šel spát, nebo šli jsme spát s mojí, bylo asi, nevím, 21.30, půl desátý a krásně se mi usnulo.
1: Tak to je pecka.
0: Byla to pohádka.
2: To je ono, jo.
0: A počkej. A najednou z ničeho nic, jo. A zvuk kladívka. Já jsem se probudil, já jsem se lekl jak prase a říkám, co to je? A moje říká, prý on tady někdo přitlouká, prostě zatlouká řebiky, ne? A pak třeba ještě čtyřikrát, jo? Takže to se stalo včera u nás doma, takže měl jsem teda jiné mínění o vás, milí sousedi.
1: A víme jistě, že to byly
0: No bylo řebiky. To, nejhorší, no byly, no nejhorší.
1: No ne, tak co? Tak tuhle dobu, kdo by tady zatloukal řebiky?
0: Takhle, bylo to...
2: Čiže, co jsi myslela jinýho, Jasmin?
0: Bylo to velice intenzivní, byly to řebiky.
1: Dobře.
0: Dobře, tak pojďme od tady těch zvuků k jinému zvuku.
3: Kdo pak to zvoní s Hitrádiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: K něčemu příjemnějšímu, i když zvonek může být taky trochu stres point pro někoho. Otevíráte cizím lidem?
1: No ani ne, ale vy byste dneska měli, respektive až do 25. září, kdy běží naše soutěž, kdo pak to zvoní.
0: Už za půl hodiny budeme opět tady v éteru zvonit přesně tady tím zvonkem, který jste slyšeli, a vaším úkolem, vás, kdo jste registrovaní na webu hitradio.cz, bude se jít podívat za dveře, anebo aspoň vykouknout z okna, jestli tam dole náhodou nevidíte hlídku Hitrádia, která v ruce bude dneska držet kolik? 7 000.
1: 7 000 korun a vy budete mít přesně 30 sekund na to, abyste za náma dorazili.
0: Tak už za půl hoďky. A za malou chvíli taky další muzika, co vás zabaví, Weekend, Blinding Lights nebo Leony, a taky přihodíme aktuální dopravu. Hezký ránko.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
5: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
4: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev Skryté skvosty 2.
5: Inspirace na webu Skryté skvosty EU.
4: Projekt Objev Skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027.
6: Trenýrkarna.cz.
7: Hlášení pro lovce slev.
6: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
8: No to není možný.
6: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
3: Poctivý mošt poznáte hned, podle skvělé chuti. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů, tak jak se to má dělat. Moštovna Lažany, české mošty z českého ráje. Moštovna Lažany, pravá chuť ovoce.
9: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
10: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
11: Přijďte na nejlepší burčák z jižní Moravy.
12: Do vinotéky Víno Hruška, v Liberci na Fignerce a v Jablonci u divadla. Pravý vynikající burčák.
11: Ve vinotéce Víno Hruška, v Liberci a Jablonci.
8: Lásko, jaký bys chtěla auto?
13: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
8: Ale já myslel, jakou barvu.
13: Barvu? Je tak to nevím.
8: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
14: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
15: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
16: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
17: Tomas Arsov v Tetě?
16: Přesně, saloní péče je teď zase o kus blíž.
17: Vybrané produkty Tomas Arsov, nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
16: Tomas Arsov, saloní péče, nyní ještě blíže vám.
18: Hitradio Kontakt jede za vámi. Vidíme se na slavnostech, koncertech a festivalech. Potkáte se s námi ve fanzóně. Vezeme tisíce výher. Poslouchejte Hitradio Kontakt, ať víte, kde se bavit.
19: Profesionální a spolehlivá správa vaší nemovitosti, to je okresní stavební bytové družstvo Kamenická. OSBD Kamenická.cz.
20: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
21: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně, v Chomutově v Dukelské ulici šetří policie střed osobního auta s dodávkou, počítejte s omezením. No a na trase z Chomutova na most za Jirkovem zasahují záchranné složky u střetu dvou osobních aut a autobusu. Zdržení je asi desetiminutové.
22: Mami, proč máme všechno od konceptu?
23: To jen se zeptej, tatínka.
24: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
25: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
26: Hit Radio.
27: Zlepši si náladu.
28: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio, tohle je Leone 6.51. Krásné ráno, s vámi Michal, Jasmina, David a od zítřka už tady jeden z nás nebude. David vyráží na svatební cestu.
1: Je to tak.
0: Protože míří i do Japonska, máme pro tady Davida jeden opravdu důležitý cestovatelský tip.
2: Trošku se bojíme, aby nám tam David nezdivočil, byť jede na tu svatební cestu. My jsme zjistili díky naší kolegyni, že normálně, a možná jste to někdo věděl, ale my dva teda rozhodně ne, že tam na ulicích mají stánky, kde se prodává spodní prádlo. Ale pozor, je to použité spodní prádlo a jsou tam fotky žen, kterým to spodní prádlo patří. A David přikivuje, jako že o tom ví a že proto tam jede.
1: Tak teďka už víš, teďka už konečně víš, proč tam vyrážíme.
2: Ty blázne, tak
0: to je
2: to
0: ten hlavní důvod, jo. A my jsme si řekli, že bychom ti možná mohli dát něco na cestu, tak Jasmin tady něco přibalila. Vyndej to z té kabelky už teďka. Chceš to přidat jako přímo v éteru nebo až pak mimo?
1: Tak to je to, proč jsem včera říkal, že si musíme zavolat kvůli té cestě, že po mně budeš něco chtít.
0: Jo. A když, no?
2: Ne, jsem chtěla říct, že někdo nosí jako magnetky z dovči, tak uvidíme, co přinese Dave, no.
0: No, to bychom se chtěli. Já si myslím, že je dobrý, že se o tom bavíme takhle ve vysílání.
2: To je výborný, ano.
0: Protože my bychom si přáli, jestli bys tam, já už jsem tě jako prosil, třeba tak týden zpátky, jestli bys mi něco a ty, ale to asi se nevejde do té bagáže na cestě zpátky. Stačí magnetka, jo? A nebo ty prostě, já nevím, ty spoděry aspoň.
1: Dobře, domluveno.
0: Jo? Tak jo, a co doveze Jasmin? A počkej, za dlouho se vracíš teda vůbec?
1: No, za dlouho.
0: Za dlouho, nás
2: počkej,
0: to zajímá.
2: Tak to tady budeme takhle.
0: Takhle, naše posluchače zajímá, jak dlouho to tady bude bez humoru teda tím pádem.
1: No, bez dvou dnů je to přesně měsíc.
0: Ale, jak se ty zprávaři mají, co? Ale it's more an ordinary, hezké ráno. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax od Eltrans Liberec. Spolehlivost, maximální výkon, minimální starosti. Užitkové vozy Tenax od Eltrans Liberec. Nízké provozní náklady, vysoká efektivita a výdrž. To je Tenax. Více na tenax.auto.eu.
1: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
2: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz.
3: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Česku může v příštích 20 letech chybět téměř 500 000 pracovníků. Důvodem je stárnutí populace a odchod silných ročníků ze 70. let do důchodu. Na pracovní trh naopak přicházejí výrazně méně početné generace mladých lidí. Situaci by podle expertů mohla zmírnit automatizace, umělá inteligence nebo řízená migrace. Spojené státy poprvé potvrdili, že mají zbraně rozmístěné přímo ve vesmíru. Oznámili to americké vesmírné síly, které jsou součástí ozbrojených sil USA. Podrobnosti o počtu ani typu těchto zbraní ale nezveřejnili. Jde o první oficiální potvrzení přítomnosti amerických zbraní na oběžné dráze. Evropská komise na 6 měsíců přerušila proplácení části dotací Agrofertu. Jde o více než 77 milionů korun kvůli možnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše. Podle komise ani převedení Agrofertu do svěřeneckého fondu tento problém dostatečně nevyřešilo. Babiš naopak tvrdí, že se holdingu definitivně vzdal a střet zájmu považuje za vyřešený. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Jablonec nad Nisou posílí kontroly městské policie v okolí restaurace Kraft ve Vysoké a Jitřní ulici. Důvodem jsou stížnosti obyvatel na rušení nočního klidu. Ti v petici žádají omezení provozu restaurace do 22 hodin. Město zatím provozní dobu omezovat nebude. Nejprve posílí kontroly městské policie. Podle výsledků kontrol pak radnice rozhodne o dalším postupu. Maximální teploty se dneska na severu Čech budou pohybovat mezi 20 až 23 stupni. Bude skoro jasno až polojasno, po ránu se můžou objevovat mlhy.
8: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
9: Vstal jsi. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
10: Hezké ránko přejeme.
11: Krásný úterý.
12: Snídaně šampionů.
10: Už za malou chvíli budete možná právě vy, kdo jste registrovaní v naší soutěži, kdo pak zazvoní bohatší o
11: 7000 korun. Zase
10: tak.
11: V 7:10 zazvoní náš soutěžní zvonek a vy buďte u toho.
10: Taylor Swift, taky Michal Schulte a Rehab, to jsou další songy na start hodiny, tak pojďme na to, hezké ráno.
13: Hit Radio Kontakt.

0: 7 hodin, 9 minut, 48 vteřin, my jsme přesní jak hodiny. Protože je tu naše soutěž.
1: Dopak to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Kdy každý den, každý všední den zvoníme tady v éteru a vaším úkolem je nám otevřít.
2: Celá republika kouká z oken, čeká na naší hlídku, která i dneska někde stojí. A tentokrát vám nese 7 000 korun.
0: A 7 000 korun má v ruce Marek Grande. Marku, hezké ráno.
3: Hezké ráno, ahoj, zdravím vás.
0: Hezké ráno.
3: Zrovna to přepočítávám, jestli jich je opravdu jako 7, jestli jsem to už někde cestou nepostrácel.
0: Počkej, ti to dali ve stovkách nebo jak?
3: Je to pořádnej balík.
0: Počkej, v jakých to máš hodnotách? Máš tam normálně pana Masaryka a Emu?
3: Ano, přesně tak. Hezký. Mám jednoho pana Masaryka a 3 Emičky.
0: 3 Emičky?
2: No jo.
0: No jo. To vychází, ne? A to je jedno, prostě 7 000 korun. Hele, Marku, neříkej nám přesně, kde jsi, jenom nám popiš, jak to tam vypadá. Jak to vypadá v tom okolí, co se tam děje, neděje.
3: Prosím tě, já koukám na krásný hřiště, umělka, prostě hned bych si šel zaběhat, možná zahrát fočust, jo, prostě vidím, městské služby jedou tady s vozejkem.
0: Tak možná dobrá nápověda pro někoho, kdo to tam zná. Tak Marku, my jdeme zvonit právě...
2: Teď. 30 sekund připomínáme.
0: 30 sekund startovalo, všichni, kdo jste registrovaní na webu hitradio.cz, běžte se podívat ven, nebo koukněte z okna, jestli tam nestojí opět hezký kluk.
3: Je to tady.
0: Kdo tam je?
3: Je to tady, je to paní Zdeňka.
2: Už je takhle paní rychle, Ježišmarja.
0: No tak bomba.
3: To bylo pár sekund.
2: Zdeňko.
3: Viděla nás z okna, já ji předávám.
2: Halo, slyšíme se, ahoj Zdeňko. Ano.
0: Dobré ráno, ahoj. Zdeňko.
4: Dobré ráno.
0: Tak vy jste na nás číhala,
4: Ano.
2: Vy jste tam normálně úplně přepadla naší hlídku, Marka.
4: Ano, přesně tak.
0: My víme, že to je trošku přepadovka, ale už vám teď můžeme říct, že vyhráváte 7 000 korun.
4: Jupi.
2: Moc gratulujeme.
4: Děkuju moc.
0: Ještě nám povězte, jak dlouho jste registrovaná tady v naší soutěži, kdo pak to zvoní?
4: Asi týden.
2: A v tenhle ten čas, těch 7-10, vy jste i v tuhle tu dobu obyčejně doma, nebo jste zůstávala doma právě kvůli téhle soutěži?
4: Ne, já jsem v práci. Já jsem si zadala do práce.
0: Jo, tak, okay. No tak vy jste to vymakala. No tak 7 000 korun je vašich, moc gratulujeme. Mějte se krásně, užijte si to. A jestli nám dáte zpátky ještě Marka?
4: Určitě, děkuji moc. Mějte se
2: krásně.
0: Není zač.
3: Ano, tak předáváme prachy, hele,
0: Marku,
3: je to tady.
0: Marku, my jsme splněná a můžeme říct, že jsme byli dneska na Vysočině, konkrétně v Jihlavě, tak zdravíme do Jihlavy. Marku, děkujeme, měj se hezky a myslím si, že do konce soutěže se spolu ještě uslyšíme.
3: No, my velmi rádi takhle děláme radost. Tak zdravíme a předáváme 7 000, ahoj!
2: Ahoj!
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: Tohle je Sia. Chandelier na Hit Radio, chvíli po čtvrt na osm. Stále vám přejeme hezké úterní ráno.
1: Jestli máte pocit, že vaším největším talentem je spánek a spaní obecně, tak konečně přišla vaše chvíle, jo? My stejně jako v minulý hodině, i teďka zavítáme do Japonska a máme tu zřejmě tady další důvod, proč se tam David za pár dní chystá. V Japonsku pořádají závod ve spaní a vítěz si může odnést přepočtu asi 350 tisíc korun.
0: V tom bude nějaký háček určitě. To nebude jen tak, protože jako kdybych se do toho přihlásil já, tak vyhrávám úplně s přehledem.
1: Tak já vám řeknu pravidla, jo. Soutěžící mají 90 minut na to, aby usnuli co nejrychleji, nazbírali co nejlepší jako skóre spánkový a měří se rychlost usnutí, hloubka spánku i jeho kvalita. Ale máte to na to těch 90 minut.
0: A co chrápání?
1: To je asi možná bonus dokonce.
0: Ne, jestli za to nejsou náhodou trestný body, víš, že se za to jako nestrhává ta odměna náhodou.
1: A tak my dostáváme zaplaceno za to, že v práci nespíme, vlastně, a oni jako musí, to mi přijde teda ostrý.
2: Jedna z mála soutěží, ve který bys, Michale, mohl být opravdu úspěšný.
0: Jo, mám šanci něco dokázat v životě.
2: Chtěl bych poděkovat rodině, že mě podporovala.
0: Ale děkuju a vám děkuju. A vám, i vám jste naši skvělí posluchači, děkuju, že nás takhle držíte nad vodou. Lost Frequencies, reality za malou chvíli, taky přidáme dopravu. Hezký ránko.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz. Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
4: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
5: Tak to musíme do Spoltexu.
4: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
5: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
4: Tak už pojeď.
5: Spoltex.cz.
6: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte RecoHome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. RecoHome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
7: Liberecká výšina.
8: Jedinečné romantické prostředí, jako stvořené pro váš vysněný svatební den.
7: Sál pro 90 hostů, terasa, catering, ubytování.
8: Zkrátka vše na míru, včetně obřadu, pro vaši nádhernou svatbu.
7: Libereckavýšina.com. Pro radost z každého okamžiku.
9: Jady.
8: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
9: Vybírat z podzimní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
10: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
11: Asi bouchla hadice.
10: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
11: Co?
10: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
11: Chlapi, jedem do Hostru!
12: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
13: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
12: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
14: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
15: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
16: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
17: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Hm? A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
18: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá výplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
19: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem na Táborsku ve Veselí nad Lužnicí. V Průmyslové ulici srazilo osobní auto Srnu. Počítejte s omezením provozu. No a v Liberci v Masarykově ulici srazilo osobní auto chodce. Na místě zasahují záchranáři a policie. Počítejte s omezením.
20: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Radio Kontakt.

0: Guetta, Kelly Rowland, takhle vám hraje úterní Hit Radio, snídaní šampionů, 7.31, pojďme na Davidu ranní update.
1: Ranní update.
2: Tom Holland se stal nejvýdělečnějším hercem všech dob. K prvenství mu výrazně pomohly především úspěšné Marvelovky se Spider-Manem. V Česku se poprvé objevil invazivní rak červený. Několik jedinců našli přírodovědci v jezeře Milada nedaleko Ústí nad Labem. Tento druh se rychle množí a navíc přenáší račí mor, který je pro naše raky smrtelný. Heidi Klum dala svému synovi k narozeninám červené Ferrari. Luxusní dárek přitom souvisí se sázkou, kterou před lety uzavřel s jejím manželem při hraní videohry. Výhra se mu tak po letech pořádně vyplatila.
0: Hezký. Dostat takhle k plnoletosti Ferráčo. No. Co jste dostali vy k 18 nám?
2: Tak já jsem měl tehdy červenou Felici, což je trošku podobný tomu Ferrari.
0: Jakoby, takhle, hele, jakoby ten prvotní nápad je stejný, jako je to auto, jezdí to. Jo?
2: Hele, já jsem dostal peníze na řidičák.
0: Vykecej, já taky, co Jasmin?
3: Tak ten jsem si platila sama a na dárek k 18 si nespomenu, tyjo.
0: Nespomeneš?
3: Opravdu ne, asi něco obvyklýho, nevím co.
0: A třeba vy si vzpomenete. Musím se vzpomeneš si, Eva Farná a Miraj, to je náhodička.
2: To byl oslý můstek jako blázen.
0: Hele, to byl největší most, co jsem postavil za posledního půl roku. Je tady rychlá pětka, dámy a pánové, tenhle celý týden hrajete o dva lístky na koncert The Pussycat Dolls. Ty zaspívají, vystoupí 23. září v pražské O2 aréně, pokud se nepletu, to je příští týden už.
3: Je to tak, příští středa.
0: Napište nám, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Eva Farna, Mirai, takhle zní úterní Hit Radio 7.36.
1: Rychlá pětka.
0: Je to rychlá pětka, celý tento týden máte možnost vyhrát dva parádní lupeny na koncert The Pussycat Dolls, které zahrají příští týden 23. září v pražské O2 aréně. S námi ve vysílání je Tomáš. Tome, hezké ráno.
2: Ahoj.
3: Ahoj, Tome.
0: Ahoj, Tome. Tak prosím tě, co bys s těma lístkama dělal? Pro sebe, pro kamarádku, pro přítelkyni?
2: No, s přítelem bychom šli.
3: OK.
0: No tak jo. Tak samozřejmě. Tak Tome, pět otázek, ty tě dělí od výhry, tak jdeme na to.
1: Otázka první. Pět vteřin na odpověď.
3: Tome, co ukazuje tachometr?
2: Tachometr ukazuje rychlost.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, kolik je dvojnásobek 10?
2: To bude asi 20.
3: Je to tak?
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
3: Kterým orgánem dýcháme?
2: Já dýchám pusou i nosem.
0: A orgán potřebujeme?
2: Tak plíce.
3: Orgán potřebujeme, je to tak?
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
3: Tome, jaký ovoce je hlavní surovinou povidel?
2: Tak to vím přesně z užvestku.
0: A poslední pátá otázka. Tome, nosí datel cvičky?
2: Datly, které znám, nenosí.
3: Je to tak!
0: Úplně dežavý. Tomáši, vyhráváš 2 vstupenky na The Pussycat Dolls příští týden pražská autoarena 23. září, tak si to můžete s tvým klukem užít. Jo?
3: Moc ti gratulujeme.
0: Tak hezký ráno, měj se krásně, ahoj.
2: Ahoj.
0: Tak další lupení pro vás budeme mít opět zítra ve čtvrtek a i v pátek na Pussycat Dolls v O2 aréně.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.

0: Pussycat Dolls, J-Hope. Pussycat Dolls příští týden v O2 aréně 23. září. Teď tady u nás na Hit Rádiu v 7.42. Hezké ráno.
1: Pánové, to je na vás, jo?
0: Ano.
1: Dneska máte oficiální důvod uvědomit si, co za zlata a poklady máte doma, jo? Protože je den, který se jmenuje Oceň svoji manželku. A já jsem si řekla, že bychom to mohli udělat opravdu jako doslovně a ocenit v korunách vaše přítelkyně a nastávající.
0: Počkej, jako jak ocenit, jak to myslíš?
1: No, ocenit, tak kolik by stály vlastně všechny ty věci, co ona pro vás přes den dělá a pro vaši domácnost a tak, jo?
0: Pojďme. Já nemůžu hrát,
2: a odečítat nebudeme, teda, jo?
0: Moje dívka poslouchá, já nemůžu udělat takovej ceník veřejně.
1: Ne, pojďme to počítat podle toho, kolik byste za podobnou službu dali někomu cizímu, jo? Tak třeba povlečení postele, kolik byste za to dali?
0: Hele, 5 kilo.
2: 100.
0: A počkej, baví se ve úrek, nebo?
2: 100 korun. Ne,
1: tak podle stovku. Koho z vás půjdu? Dobře, tak 100. Dál tady máme třeba vyprání, vyžehlení, nachystání, oblečení.
2: No,
0: to už.
1: A?
0: To už je vyšší sazba.
2: Tam bych dal tu 500 možná.
0: Tak, asi klidně 1000, no.
2: Tak dejme 700, pane.
1: Tak 700, pane, dobrá.
0: A počítáš koho, mě nebo Davida?
1: To tam, čím jste se shodli? 700, pane.
0: Jasně.
1: Uvařit oběd a večeři. To je jako, teď v restauraci byste zaplatili za 2 jídla ranec.
0: No tak jako když se to objednáš na nějaký dovážkový službě, tak to vyjde třeba na 500 pro dva.
2: Takže
1: ale oběd a večeře.
2: Ale měsíčně.
0: Oběd a večeře.
2: Bavíme se, jo, jednorázově vlastně.
1: Jednorázově oběd a večeře.
2: No tak 500, no, 500.
0: Taky, tak budeme se držet při zemi, jasně to počítá.
2: Tak dejme 400. Dejme 400.
1: Jenom 4, hej, tak vy. Obstarání nákupu. Jo, dojde manželka nakoupit.
0: 500.
1: Souhlasíš, Davide?
2: Já bych dal 300. Tak dejme 4, no.
1: Starání se o děti. A?
0: Jako denně.
1: No denně, ano.
2: No jednorázově, na ten jeden den.
0: Jednorázově, ano, jednorázově, ale o jedno dítě.
2: Tak já dám taky 500.
0: To je k nevyčíslení. Dobře, hele, budu se držet Davida.
1: No, dobře. A pak je tady poslední věc a to je společný čas strávený v ložnici.
0: Mhm.
1: Jak by řekli Vlad Islandu,
2: podle toho, jestli utírá
1: prach. Hideaway.
2: Nebo jestli se něco děje, no.
1: No tak děje se tam samozřejmě něco.
2: Tak Michal má představu, jak se tyhle ceny pohybují venku.
1: Dobře, tak to dejme k nezaplacení tohle, ať vás z toho
0: dobře,
1: vyvlíknu.
0: Dobře, k nezaplacení, tak kolik vyšlo?
1: Dobře, tak za den bez toho čísla v té ložnici teda 2150, to máte za den, ale krát 7 dní, to je 15 000 a krát 4, protože máme 4 týdny, tak 60 200 korun, takže pánové. Až vám řekne doma něco žena, že máte udělat, vyníst koš, umýt koupelnu, cokoliv, tak vy to uděláte.
0: Já jsem si říkal, že nehraju tuhle hru.
2: To je dost, jo.
0: To bylo úplně jasný, kam to míří, jo. Já jsem úplně čekal, že proto ty, jsem ti říkal, ty částky dáváš jako nízko na video. Protože bylo jasný, že Jasmin pak vezme kalkulačku a udělá. Aha, no, tak krát 7, krát 4, 60 000.
2: Úplně vidím, jak našim posluchačům teď budou přicházet QR kódy, že jo, jejich partnerek.
1: A to bychom mohli udělat, holky, co? To by bylo bájo.
0: Nebo byste mohli poslat vy, kdo posloucháte QR kód nám, za to, že nás musíte poslouchat. Kolik vám máme poslat, co? Za chvíli Alvaro Soler, hezké ráno.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
4: Kámo, včera jsem byl venčet našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
5: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
4: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes 1 000 000, kámo. 1 000 000! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
5: To asi jo, no.
4: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
5: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
4: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
5: Tak to je slušný.
4: Jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
5: A to je jako kolik?
4: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
5: tak ty máš počty jako můj matikař. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená.
4: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
5: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Společnost Liberecké komíny, to znamená spolehlivost, bezpečí a odbornou péči o vaše komíny. Více na libereckékomíny.cz.
7: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
8: Co hledáš? Trůn pro královnu?
7: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
8: Navštiv nábytek Raš v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
7: To je jak sen. Kdeže to je?
8: Lumko v nábytku Raš. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.
9: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
10: No jo, a zas to musím řešit já. Tak příště domo.
11: domo@elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.
12: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
11: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
12: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
13: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.

0: Family Generation.
1: 19. září se v Liberci v Home Credit Aréně uskuteční další legendární galavečer XTB KSV 121. Můžeš se těšit na elitní zápasníky, jako je Štefan Vojčák, Josef Štumer nebo Leo Brichta. Nenech si ujít tuhle nadupanou událost. Vstupenky koupíš na ticketportal.cz. KSV.
2: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě, a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
3: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, ze severních Čech jste nám nahlásili bouračku v Děčíně, v Uhelné ulici šetří policie střed dvou osobních aut, s opatrností projedete. No a na Plzeňsku u Litic ve směru od Radobyčic budou probíhat práce údržby.
4: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
5: To jen se zeptej tatínka.
6: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
8: Pořád jste tady.
9: Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Alvaro Soler a tohle je úterní hit rádio Snídaně šampionů. Nás by zajímalo, jestli máte divný příjmení. Prostě příjmení, díky kterému se třeba musíte představovat několikrát, protože se vás lidi ptají, jak jste to říkal? Jak jste to říkala?
1: Cože to?
0: Tak tenhle týden je váš den, protože v Praze se má na konci týdne konat první neoficiální sraz lidí, jejichž příjmení má víc než 15 písmen a na úřadech kvůli tomu pravidelně bojují s kolonkama a systémama. To je trošku jako jinačí, než jsme, jo, ale mě spíš jako baví to ty nejdivnější příjmení. Znáte nějaký divný příjmení? Já třeba jako Jošt.
2: No, to je zvláštní příjmení.
0: To je zvláštní.
2: Nechtěl bych ho mít.
1: Já bych asi mezi váma bodovala v té dílce zrovna. Grinerová, jo, tady máme Knejpa, Jošta, ale v té divnosti myslím si, že Jošt vede.
0: To je tak, David, je nejkratší.
2: Jo, a Knejp, to je úplně učebnicový.
0: No, Knejp, hlavně to je jednoslabičný, že jo, co to znamená? Tak já vím, co to znamená, Knejp, je to starý obuvnický nůž, jo. Co to je vaše příjmení? Grinerová, ty jsi jako zelená?
1: Asi Griner, zelený on, nevím, zelenáč jsem prostě.
0: A David je prostě Jošt.

0: Má to nějaký hlubší význam?
1: Asi ne, čověče, nezjišťoval jsem.
2: Hele, ať se tady nepoštěkáme my mezi sebou, tak pojďte nám někdo zavolat, kdo znáte, anebo máte nějaký bizarní příjmení, nebo fakt dlouhý, buď bizar, anebo dílka.
0: 800 937 937, pojďte volat teď. Někdo, kdo máte opravdu chuťovečku, že se vás ty lidi prostě ptají a stejně, když se zeptají čtyřikrát, tak to napíšou špatně. Hele, tak telefony zvoní, jo, to jsme nečekali, že to bude takhle rychle.
2: Vezmeme maximálně
0: dobré
2: tři.
0: Ráno, jak se jmenujete příjmením?
3: No, zdravím, to neuhádnete, jmenuji se Jebas.
0: Jak?
2: Jakže?
3: J-E-B-A-S.
2: Jebas?
0: Jebas.
2: Ježiš, tak to je perfektní.
0: Tak to je v pohodě, jak ti říkali ve škole?
3: To nemůžu říct do rádia.
0: Rozumíme, můžeme si to domyslet. To je skvělý, ale mně to přijde v pohodě.
2: No, jako je to krátký, znělý, za mě dobrý.
0: A víš, odkud to příjmení pochází, prosím tě, zjišťovala jsi někde ty kořeny, ten původ toho příjmení?
3: Jo, to někam směrem jako na východ.
0: Na východ, Jebas.
3: Hodně na východ.
0: Hodně na východ. No tak my moc děkujeme, zkusíme někoho dalšího, tak mě, a ještě křestní jméno, ať se rozloučíme, ať ti neříkáme příjmením.
3: Martin.
0: Tak Martine, zdar Jebas, čau.
3: Zdar.
0: Snídaně šampionů, dobré ráno, jak se jmenujete příjmením?
4: Dobré ráno.
3: Harenčar.
0: Ještě jednou.
3: Harenčar.
0: Harenčar. Tak to jsem taky v životě neslyšel. Harenčar. A odkud to pochází, prosím pěkně, to příjmení?
3: To pochází ze Slovenska.
0: Harenčar.
2: Ale ty bys mohl krásně soutěžit, protože jsme se tě opravdu zeptali, cože to?
0: No tak jeba se taky. tak moc děkujeme, přejeme krásný den, děkujeme.
3: I vám.
0: Ahoj.
2: Ahoj.
0: A vezmeme ještě tady někoho do třetice. Dobré ráno, tak jaké je vaše příjmení?
2: Jo. To bylo ale nejkratší, ty jo, to by opravdu neobstal.
0: Dokonalý. Tak díky za vaše, chtěl se říct hlasovky, ale díky za vaše příspěvky live. LP Lost On You, další muzika, tu stihneme do 8 a pak David přihodí další zprávy. Tak dobré ráno, šampioni. Yeah.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz. Každý den přináší nové výzvy.
1: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
0: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
1: Více na práce Ontex.cz.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Ceny elektřiny a plynu na burze vystoupaly na nejvyšší úroveň za několik let. Důvodem je především válka na Blízkém východě a obavy z omezení dodávek energií. Zdražení se postupně promítne také do účtů českých odběratelů. Podle expertů si mohou některé domácnosti ročně připlatit několik tisíc korun. Maso sportovních koní z Irska, které nemělo být určeno k jídlu, mohlo skončit v evropských potravinách. Koně během kariéry dostávali léky a hormony, kvůli kterým jejich maso nesmělo být použito k výrobě potravin. Obchodníci jim ale podle policie falšovali pasy a upravovali čipy, aby je mohli prodat na jatka. Při razích ve 4 evropských zemích policisté zkontrolovali přes 1000 koní a zadrželi 3 lidi. Část expertů a šéfů technologických firem volá po zpomalení vývoje umělé inteligence. Varují, že současné tempo může předběhnout možnosti, jak AI bezpečně kontrolovat. Americký prezident Donald Trump ale zpomalování odmítá a chce především udržet náskok USA před Čínou. Podobně reaguje i Peking, podle kterého by se vývoj umělé inteligence neměl brzdit. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Liberec plánuje, že do 3 let dokončí projektovou přípravu na stavbu 3 parkovacích domů v centru města pro více než 1000 aut. Postavit je chce do roku 2031. Cílem je dopravně odlehčit přetíženému centru a zlepšit podmínky pro parkování místních obyvatel i návštěvníků. Město plánuje postavit parkovací dům u vlakového nádraží, další u papírového náměstí a třetí by měl být ve Frýdlantské ulici. Na severu Čech nás dneska čeká většinou slunečný den. Bude skoro jasno až polojasno a nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 20 až 23 stupni.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
5: Dobré ráno, šampione.
6: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak.
7: Jsme tady pro tebe.
6: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
8: Čau, čau, čau.
5: Krásný úterní ráno.
9: Snídaně šampionů.
8: Jsme rádi, že tu jste s námi i 8:03. Krásné ráno všem.
5: Za chviličku budeme pátrat po uprchlících, ale ne po lidech, protože po českých ulicích se procházelo zvíře, který byste opravdu čekali spíš v zoo, než jen tak někde na ulici.
8: Tak nechoďte daleko od rádia. Dua Lipa, Love Again, hezké ráno.
1: Hit Radio Kontakt.

0: Fantastická Dua Lipa, Love Again, tohle je Hit Radio 7 minut po 8.
1: Představte si, že si jdete ráno jen tak koupit třeba rohlíky někam do obchodu a jdete kolem kontejneru a tam na vás kouká metrový ještěr. Já vám říkám, že mě by houklo okamžitě, jo. Víc se bojím hadů, ale obecně tyhle ty zvěři, to se bojím. Tohle se stalo ve Frýdku Místku, kde jednomu chovateli utekl varan a vyrazil si tam prostě na procházku ulicema a pak se to řešilo s policií, nějaký odchytli, dobrý. Nicméně mě zajímá, jaký divný zvíře, a není to právě pes nebo kočka, ale nějaký neobvyklý, třeba utekl vám.
0: Já nevím, počítej se do toho ovce a kozy.
1: Jo, klidně.
0: No, tak to, když jsem byl menší, no, tak to nám uteklo a honili jsme to po vsi s babičkou, no. Co vy?
2: My jsme měli na chodbě minulý týden potkana, ale to sem asi nepatří.
1: Není váš teda, jo? Ten vám neutek, ten přišel na opak.
2: Ani souseda, doufám.
0: No tak tím pádem, když ho nemá nikdo v baráku, by se to dalo považovat za exotický zvíře.
1: Ale Laťka je vysoko, protože nám vyprávěla tady kolegyně, že její kamarád se utekl pštros a doběhl až ke KFC v Bohumíně. Takže
0: no takhle, jestli ho odchytli dřív ty lidi z KFCčka, tak pštrosa už nikdo neviděl, jo? Hele, a místní si údajně ten den pochvalovali skvělou netradiční chuť pštrosí vred.
1: Tak jestli tohle někdo z vás přebije, pojďte nám napsat 777-937-777, co divného vám uteklo.
0: No a tak vlastně já nevím, tak teďka na tom Slezsku, takže ty jsi říkala ve Frýdku Místku jako ještěr, teďka teda Bohumín, tam teda jako utíkají pštrosy, tak já nevím, tak tam tak ty zvířata tam jsou na volno, no, ale to je divočina prostě.
1: Divočina.
0: Tak dejte nám vědět, co nejdivnějšího vám kdy uteklo, jaký zvíře, počítá se do toho klidně i manžel, jo. Hlasovku na WhatsApp 777-937-777 nebo nám to sem pingněte klasicky SMS-kou. Vrátíme se k tomu, teď Mandolína na Hit Rádiu, hezké ráno.

0: Hit Radio, Jonas Blue, JP Cooper. 8:45 přesně, přejeme hezké ráno.
1: Ve Frýdku Místku utekl nějakýmu majiteli asi tak metrovej varan a producíroval se tam ulicema. A nás zajímalo, co kdy divnýho uteklo vám.
0: My jsme se tady tak mezi sebou bavili, co uteklo nám a vlastně jako trapný, jo. Já jsem říkal, že nám utekly tehda ovce a kozy a jako to je něco proti tomu, co jste nám psali vy. Bavíte nás, těch zpráv od vás přišlo milion, tak píše třeba Petra. Tak mě ne, ale z Vole u Prahy. Tam z malé zoo často běhal po vesnici lev i puma. To chceš prostě jít v trenclích na zahrádku a vidět takovou kočičku.
1: To by mě asi překvapilo hodně, no.
0: Trencle by byly špinavý. Pojďme dál.
1: Ahoj šampioni, kolegyni utekla lama z farmičky, která je přímo u sídliště v Ústí. Takže se lama procházela mezi paneláky a lidi psali na Facebook, že si nejsou jistý, kolik toho vypili a jestli vidí dobře.
0: Geniální.
1: Lama.
0: Taky Kamila. Dobré ránko, mně kdysi utekla achatina obrovská, v závorce africký šnek. Ráno jsem šla po stopách na zdech, zlikvidoval mi jako puberťačce všechny vylepené plakáty.
1: Oh.
0: To mi přijde vlastně spojení, že ti uteče šnek. Poměrně bizarní, ale našla ho. Mělo to dobrý konec.
1: Pak ty slizký stopy, no fuj. Sousedům nad námi utekli cvrčci, kterými krmili ještěrky, které chovali. Cvrkali ve stoupačkách ještě asi půl roku. Hlavně v noci. Bůh ví, co tam žrali. Asi izolaci. No tak to je taky skvělý.
0: A vlastně díky tomu teďka víme, jakou má takovej cvrček, jak mu vydrží baterky. Jo? Že teda cvrček vydrží cvrkat půl roku. Pojďme dál, hlasovka od Lucie.
2: Tak, ahoj radio. Tak já jako malý dítě jsem měla na starost dvoumetrovou krajtu. Nebo hrozniše. Jedno z toho a říkala jsem si, jo, tak dobrý, byly mi asi 4, já ji tahala za ocas, měla jsem ji udržet na trávě, jenomže malá Lucie, ta si šla hrát a krajta se zamotala do motoru. Vůbec nevím, jak ji dostali ven, nějakým způsobem ji ven dostali, ale už jsem ji nikdy na starost nedostala. Takže utekl mi velký, ale velký had.
1: Tak krajta v motoru, to pak nechceš najít, podle mě teda.
0: Přijde taky hezký spojení, že taháš hada za ocas, když to je vlastně jeden dlouhý ocas, dalo by se říct. Pojďme taky na hlasovku od Lenky.
3: Ahoj, prosím tě, já jsem měla exopřítele, který choval takový ty exotický pavouky a pořídil si takovýho toho obrovskýho stromovýho. Ten má rozpětí jako těch chapadel, ne, jako asi třeba 40 cm, jo. A on mu utek. Takže jsem byla přilepená celou dobu na stropě, visela jsem na stropě, než on ho odchytí, protože to byl masakr. Nakonec se v paneláku proplet až k nějaký stařence o dvě patra níž a ta volala teda policajty, že má velkou tarantuli, takže pak jsme ho teda našli, jo. Ale můžu vám říct, že já jsem tam ani třeba nespala u toho přítele, protože já jsem měla takový strach, že na mě jako někde to, já bych se doma po to, takže tak zdravím všechny, mějte se, čau.
1: Mě strašně mrzí, že jsou děti ve škole, protože jsme se dozvěděli, že teda pavouci nemají nožičky, ale chapadla.
0: Já jsem chtěl říct, že rozpětí chapadel, říkám si pavouk. Hele, takhle, dáme písničku a pak si dáme hodinu bižule, jo? Může bejt, ještě píše Nika, dobré ráno, sousedům utekl muflon k nám na terasu, jak velký je to zvíře, si uvědomíte, až když opravdu je to face to face. Pojďme hrát, Linkin Park, The Emptiness Machine, hezké ráno z Hit Radia.

0: jsou Linkyni, tohle je Hit Radio. Chvíli před půl devátou, The Emptiness Machine. Krásné ráno. My jsme se tady bavili o tom, jaké zvíře jste kde naháněli, nebo co jste kde našli. A ještě bych se k tomu vrátil, přišla skvělá zpráva. Ahojky, vyhazovala jsem odpad a v popelnici byl exotický pavouk. Strašně jsem se lekla a utíkala pro kamaráda. Ten přišel a zjistil, že je to pouze svlečené torzo z pavouka. Upozorňuji, že jsem se bála i toho svlečeného kabátu. Tak já ti teda nevím, ale byl bych radši asi, kdyby tam byl ten pavouk uschlej, protože on se jenom odložil a pobíhá někde jako jinde, jo. Děkujeme za vaše všechny zprávy. Za chvíli další hity Lady Gaga, Paparazzi a taky David předá jeho ranní update. Tak hezké ráno.
1: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
2: Peníze. Spousty peněz. A pro jednoho 50 tisíc. Dopak to zvoní. Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7.10 zazvoníme a prachy se posypou. Dopak to zvoní. Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
3: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Doplňte si u nás vitamin D a podpořte tak svou imunitu a čistou pleť. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun. V Liberci u Kulturáku.
4: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
5: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Výhradní distributor výrobců Pletak a Emje Gerist. Top lešení, díly a veškeré příslušenství. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Hm? A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
9: Čekat na lepší cenu? Už není na co.
10: Zahrada Galas nabízí poslední nové rodinné byty za staré ceny.
9: I hned k nastěhování a bez hypotéky. Stačí jen 20% ceny bytu.
10: Zahrada Galas. Moderní družstevní bydlení v Liberci, Františkově.
9: Zahradagalas.cz.
11: A budu mít vlastní pokojík v novém bytečku.
12: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
13: Tomas Arsov v Tetě?
12: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
13: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
12: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
14: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz.
15: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
16: Moderní internet www.starnet.cz.
17: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
18: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
19: Vinylovou? A bude sama hrát?
18: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
20: Experto Family. Od V podlahy.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na Královéhradecku v Třebechovicích pod Orebem v ulici Na Stavě. Se srazila dvě osobní auta, počítejte s omezením. No a v Chebu na náměstí Prokopa Holého blokuje provoz nehoda dvou osobních aut, projedete s opatrností.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio Kontakt.

0: paparazzi, Lady Gaga, Hit Radio, minutu po půl deváté, je čas na Davida a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: V Tokiu jsou k vidění originální rekvizity ze světa Star Wars. Nejcennější je světelný meč Dartha Vadera, který se před rokem prodal za zhruba 75 milionů korun. V listopadu zamíří společně s desítkami dalších světelných mečů a stovkami rekvizit do aukce. Alexandr Ovečkin se znovu veřejně postavil za stranu Vladimíra Putina. Hvězdný hokejista se objevil v předvolebním videu Jednotného Ruska po boku dalších známých osobností. Ovečkin se přitom podporou Putina netají už řadu let. Donald Trump během pětního aktu k 11. září několikrát působil, jako by usínal. Záběry se rychle rozšířily po internetu a prezident si vysloužil přezdívku Sleepy Don. Bílý dům ale tvrdí, že Trump nespal a pouze se zavřenýma očima naslouchal.
3: No, Don Trumpieri.
0: Jo, nespal. Hele, dobrý, Trump jako fajn, ale spíš pojďme se pobavit o tom, že ty nás teďka opouštíš na měsíc, vyrážíš na svatební cestu, Davide, a budeš nám chybět.
2: Bez dvou dnů rovný měsíc tady nebudu.
0: No, jen si pochlup, jak dlouho jedete. Ještě řekni, co to stálo. Takže Japonsko, tak moc ti to závidíme. Pošli nám nějakou fotku nebo třeba hlasovku bys tam mohl poslat, jo, když se budeš nudit náhodou.
2: Dobře.
0: Myslím si, že v Japonsku se ale asi nenudíš, ne?
3: Hlavně si nemyslím, že my budeme to jako první, na co on bude myslet, že jo, každý den.
2: Ale třeba jo, třeba si na vás někdy vzpomenu.
0: Já si myslím, že si vzpomene, no. že si na nás vzpomene. Že ti budeme chybět, Davide. No tak jo, tak si to moc užij. Pozdravuj Evu a těšíme se za měsíc.
3: Díky.
0: No a my pokračujeme. No, tak budeme se snažit dělat nějaký humor bez Davida, no. To bude těžký, ale to bude těžký. No, hezké ráno z Hit Rádia.

0: Tohle jsou hity. Pro vaše lepší ráno, Mark Ember, Belong Together. 8 minut po půl deváté s vámi Michal a Jasmin.
1: Dopak to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: I dneska jste se v naší nový soutěži Dopak to zvoní mohli vyhrát nějaký peníze. Dneska konkrétně 7 000 korun a přesně to se stalo a povedlo se to Zdeňce.
0: Pojďme si to připomenout.
2: Teď. 30 sekund připomínáme.
0: 30 sekund startovalo, všichni, kdo jste registrovaní na webu hitradio.cz, běžte se podívat ven, nebo koukněte z okna, jestli tam nestojí opět hezký kluk.
3: Je to tady, je to paní Zdeňka.
2: Už je to paní to, ježišmarja.
0: No tak bomba.
3: To bylo pár sekund.
2: Zdeňko.
3: Viděla nás z okna, já ji předávám.
0: Dobré ráno, ano, Zdeňko.
3: Dobré ráno.
0: Tak vy jste na nás číhala,
3: Ano.
2: Vy jste tam normálně úplně přepadla naší hlídku, Marka.
3: Ano, přesně tak.
0: My víme, že to je trošku přepadovka, ale už vám teď můžeme říct, že vyhráváte 7 000 korun.
3: Jupi.
2: Moc gratulujeme.
3: Děkujeme.
0: Takovou radost měla Zdeňka. Radost z peněz můžete mít i vy a už zítra, hned zítra v 7 hodin 10 minut. Vracíme se zpátky na 5 000 korun, což je ta startovní pozice. Pokud někdo neotevře, tak připomínáme, že přihodíme vždycky tisícovku navíc, proto dneska tam bylo 1007.
2: Abyste mohli být vybráni, tak musíte být zaregistrováni na webu hitradio.cz. Každý den soutěžíme v 7.10 až do 25. září a poslední den soutěže.
0: Jeden z vás, kdo bude registrovaný, vyhraje 50 000 korun. A když to dobře půjde, tak přijedeme my dva. Takže 40. Registrace na webu hitradio.cz 30.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.
4: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
5: Trenírkarna.cz.
6: Hlášení pro lovce slev.
5: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
4: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru, včetně dotace, přináší investici, která dává smysl. ChandaSolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Čanda Solar.
7: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
8: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
9: No jistě.
8: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
9: No jistě.
8: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
9: No jistě.
8: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
10: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
14: Pepo, vstávej.
15: Nemusím.
14: Pepo, už je 8, vstávej.
15: Nemusím.
14: Je pátek, Pepo.
15: Nemusím.
14: Musíš už jít.
15: Nemusím.
16: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
17: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
18: A vemte sebou i děti.
19: Já tam budu taky, tak čus autobus.
17: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
8: Vstupenky na dětiráje.cz.
0: Bude vejdán.
20: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
21: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z Pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
22: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
23: Šrot Ramš. To je pro ojetinu ten nejveselejší funebrmarš. Ramš. Výkup autovraků v ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš. To je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš. Česká Lípa Sosnová.
24: Když vrak musí na onen svět. Šrot.ramš.cz.
25: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Liberci na Hodkovické. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvé kuchyně.cz.
26: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Imagine Dragons, Believer, 8.50, Hit Radio, dobré ráno.
1: Od dneška zase začíná období, kdy se doma bude bojovat o ovladač, protože, pánové asi hlavně, startuje hokejová liga.
0: Hokejová extraliga. My tady od těch věcí máme Davida, ale ten nás už opustil, už tady není. Tak Jasmin, trochu si říct, že ty tomu sportu rozumíš trošku víc než já. I když teda, ať se úplně neschazuju, tak já mám teda radši hokej a hokej mě teda baví moc.
1: No to mě
0: moc,
1: taky.
0: Moc.
1: Letos má být podle všeho ještě našlapanější než dřív ta extraliga, protože se do Česka vrací velký jména, mistři světa i hráči se zkušenostma vlastně z NHL. Podle všeho má být největší pozornost na Pardubicích, protože tam se bude obhajovat titul. A kdyby se jim to povedlo, tak by to byla vlastně jejich první úspěšná obhajoba v historii tohohle toho klubu. Nicméně teda samozřejmě Zálužsk má Sparta, Třinec, Kometa, Liberec a je na vás, komu fandíte.
0: Ty jsi neuvěřitelná. No kdo se mnou půjde na Spartičku, co? Někdo se hlásí, klidně napište, zajdeme. Jinak, ať fandíte komukoliv, tak si k tomu můžete pustit novýho Pokáče, který přesně pro tuhle výjimečnou sportovní událost složil song.
2: Jsme všichni jeden tým, když máme jiný dres, a kvůli emocím se to někdy může plést.
0: Tohle je Pokáč, jmenuje se to Jdeme na hokej.
1: A tak pojďme na hokej, pojďme si to dát.
0: Tak pojďme na hokej, takže hokejová extraliga startuje a startuje i nejnovější Pokáč tady na Hit Radio. Hezké ráno.
3: Jdeme na hokej. Jdeme na hokej.

0: se Sigmou a Palomou Fates jsme dojeli do cíle, posloucháte úterní snídaní šampionů. A ta už teď opravdu končí, protože bude 9, budou nás střídat naši skvělí kolegové, taky parádní muzika, hned po 9. Coldplay, Britney Spears nebo Offenbach.
1: Díky, že jste byli s náma, připomínáme, že od zítřka jsme vlastně bez Davida.
0: Bude tady s náma Filip Lejček, no a taky připomínáme, že vy, kdo s námi hrajete hru Kdo pak to zvoní, takže zítra v 7.10 někomu z vás, možná právě vám, povezeme 5000 korun, detaily a registrace na webu hitradio.cz.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
0: Tak mějte úspěšný úterý, parto.
1: A zítra od 6, ahoj.
0: Jsme tady, čau.
3: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. A řidiči, pozor, dejte v Jablonci nad Nisou. V Lužické ulici překáží nehoda dvou osobních aut, tak tudy projíždějte opatrně. No a komplikace máme taky v Děčíně v Uhelné ulici. I tady šetří policie střed dvou osobních aut, tak i v Děčíně. Na to myslete, dobře dojeďte. A vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
4: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 26. září v Praze Běchovicích. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
5: Jitravský dvorec je nejlepší místo pro vaše vzpomínky v krásné krajině Lužických hor. Jak pro svatby, oslavy, tak i pro firemní setkání. Přijďte se přesvědčit sami. Jitravský dvorec. Místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.
6: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
7: Nákupy v onlineshop.cz.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
2: Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Kontakt.
1: Je 9 hodin, krátké zprávy pro sever Čech má Denisa Mečířová, hezké dopoledne. Liberecký kraj podpoří Science Centrum IQ Landia v Liberci na vzdělávací programy zaměřené na polytechniku a přírodní vědy přispěje 1,5 milionu korun. Peníze poslouží k rozšíření interaktivních expozic, modernizaci technického zázemí a zajištění výukových programů pro školy. Europoslanci dnes budou hlasovat o úpravě pravidel obchodování s emisními povolenkami pro vytápění budov a silniční dopravu. Druhý den plenárního zasedání budou schvalovat úpravy týkající se takzvaného uhlíkového cla a čeká je debata o tom, jak se napříště lépe připravit na vlny veder. Dnes začíná výstava českých korunovačních klenotů ve Vladislavském sále Pražského hradu. První dny bude určená školákům. Od soboty 19. září se otevře i veřejnosti. Vstup je zdarma a výstava potrvá do pondělí 28. září. Slovan Liberec čeká další souboj v domácím poháru. Dnes se postaví druholigové Vlašimi a bude chtít potvrdit roli favorita. Severočechy navíc čeká náročný program. Už v sobotu nastoupí k ligovému duelu proti Brnu. Na severu Čech měříme 9 až 12 stupňů, čeká nás skoro jasno až polojasno, odpoledne přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 19 až 23 stupni.
2: Hit Radio Kontakt.
1: Krásný úterý, krásný dopoledne, to už celému severu přeje Silvie Válková. My si společně rozjíždíme 3 hodinky, máme před sebou spoustu skvělých hitů a k tomu taky spousta věcí na probrání. Prozradím vám zaručený trik, jak přemoct podzimní depku a taky se spolu mrkneme na Art Week v Liberci. Tohle všechno v 9. hodině. Nejdřív ale Coldplay, Little Sims a Burna Boy. Tak jdeme na to.

Offenbach a Be Mine. Za mě naprosto dokonalý rozjezd našeho společného dopoledního rozjezdu. Tak co? Jak to zatím jde takhle při úterku? No, jestli máte pocit, že byste potřebovali ještě tak 3 hodinky spánku, 2 kafe nebo rovnou omluvenku z celého dne, tak dobře, že jste tady, protože ať už zrovna děláte cokoliv, jo, jestli už jste plně soustředění na práci nebo zrovna trčíte někde v koloně, my jsme v tom s váma a během celého dopoledne vám budu krejt záda s tím nejlepším playlistem na severu Čech. Tak si pojďme ten den pořádně osladit. Kamarádi, volume doprava, kafe do ruky a já k tomu posílám Too Sweet od Hozíra. Jdeme na to!

0: taky špetku francouzský elegance jsme za váma poslali. Tohle byla Zas a její ževy na Hit Radio Kontakt. Dneska je den obejmi svého šéfa. Což je krásná příležitost ukázat člověku, který vám podepisuje výplatu, že ho máte vlastně docela rádi, nebo že opravdu potřebujete přidat. Každopádně doporučuju nejdřív zvážit vztahy na pracovišti. Jo, pokud si se šéfem běžně tykáte, chodíte spolu na kafe a jste kámoši, tak samozřejmě směle do toho, ale jestli komunikujete výhradně větou dobrý den, posílám v příloze, asi bych zůstala zatím jenom u podání ruky, jo, protože jinak by to taky mohl být den, aktualizuj si svoje CVčko.
1: Ahoj holky, tak jdete na casting?
2: Já už to mám v kapse, bude ze mě sorbet.
1: To já vedu bráchu, je trochu natvrdlej, tak snad ho vemou.
2: Právě dozrálé ovoce, nejkvalitnější oříšky, čerstvá smetana. To je Gelato della Vita, jediná opravdová italská zmrzlina v Liberci. Přijďte si k nám vychutnat denně čerstvé gelato, kávičku i zákusek. Gelato della Vita v Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
3: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
4: Navštivte svého spolehlivého partnera Hyundai Auto Dorda Plus, Česká Lípa.
5: Jady. Jady, když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
6: Vybírat z podzimní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově, nebo online na jady.cz.
7: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
8: Jsem hrdina.
9: Co tady blbneš?
8: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
9: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
8: Vše na 211.cz.
9: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
8: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
10: 19. září se v Liberci v Home Credit Aréně uskuteční další legendární gala večer XTB KSV 121. Můžeš se těšit na elitní zápasníky, jako je Štefan Vojčák, Josef Štumer nebo Leo Brichta. Nenech si ujít tuhle nadupanou událost. Vstupenky koupíš na ticketportal.cz. KSV.
11: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
12: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři. Nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra! Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji zamíchej, ochotnej,
13: jam, jam, jam. Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
3: GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
14: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější certifikované lešenářské komponenty v ČR. Podpora 7 dní v týdnu, garance spokojenosti. Nejnižší ceny s maximální péčí o zákazníky. Jedině na metalparts.cz. Teď hned.
9: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
15: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

Leone a Don't Worry doznívá v éteru Hitrádia Kontakt na hodinkách 9:30. Krásný dopoledne. Možná jste si v posledních dnech všimli, že Liberec je tak trochu jedna velká galerie. Běží totiž Art Week Liberec, týden současného umění, který dostává výstavy, instalace a nejrůznější umělecké zásahy i na místa, kde byste je třeba normálně nečekali. A já na tom současném umění miluju jednu věc. Že před něčím můžete stát 5 minut, zamyšleně přikyvovat, dělat, že přesně chápete tu hlubokou myšlenku autora a přitom vůbec netušíte, jestli je to umělecká instalace nebo prostě někdo zapomněl židli. To je prostě skvělý. A hlavně, co je na tom nejlepší, že i když třeba nedokážeme docenit tu hlavní message, tak ale autor zvládnul něco na výbornou a sice zaujmout a donutit nás se na chvilku zastavit nebo zpomalit a myslet na něco jiného než práce, nákup, děti. Takže mějte oči na stopkách, až budete tenhle týden v Liberci a koukejte kolem sebe, třeba narazíte na umění. Teď už ale zpátky k našemu playlistu, to je vlastně taky takový umělecký dílo. Posílám za váma činasky a jejich drobnou paralelu, tak si teď dejte volume pořádně doprava a jdeme rovnou na to.

0: Fading. Ani tohle nemůže chybět v našem nabitým dopoledním playlistu. Kamarádi, krásný úterý. Jak to dneska zvládáte? Dobrý, nebo na vás už tak jako pomalu dolíhá ta podzimní depka a ztráta energie? No, jestli jo, tak já mám pro vás osvědčený tip, jak to překonat. Odborníci radí, že ve chvíli, kdy nám není úplně hej, je nejlepší intenzivně myslet na milovanou osobu. Díky tomu se nám totiž v krvi zvýší glukóza a to vyplavuje stres, takže až to na vás začne padat, tohle by mohlo pomoct. Kromě toho si ale myslím, že pomůže taky tohle. Trio Kygo, Zack Abel a Neil Rogers a pecička For Life. Tohle mě prostě baví. A tohle jsou jenom ty nejlepší hity pro vaše pohodový úterý. Tak zůstaňte s náma, za chvilku pokračujem.
1: Comfort Plus. Odborníci na podlahové topení do každé rekonstrukce. Frézujeme podlahové vytápění přímo do stávajícího betonu. Bez bourání, bez nepořádku. Nulová stavební výška, maximální komfort. Comfortplus.cz.
2: Když vybíráte pití pro děti, chcete, aby bylo opravdu zdravé. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany, české mošty z českého ráje. Pro zdraví dětí a celé rodiny. Moštovna Lažany, pravá chuť ovoce.
3: Jak udělat jedinečnou narozeninovou party? Jednoduše přeci, v IQ-landii nebo v IQ-parku. Naše balíčky zaručí nezapomenutelné zážitky, včetně občerstvení i výzdoby. Užijte si chytré narozeniny v IQ-landii či IQ-parku. Vše na IQ-landia.cz. A oslava je dokonalá!
4: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap Plus.
5: Gap. Individual style for every generation.
6: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
7: Přijďte na nejlepší burčák z jižní Moravy.
8: Do vinotéky Vínohruška, v Liberci na Fignerce a v Jablonci u divadla. Pravý vynikající burčák.
7: Ve vinotéce Vínohruška, v Liberci a Jablonci.
9: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
10: Pak přijeďte do AutoESA.
9: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
10: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
9: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
10: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
11: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
12: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
13: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
14: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
15: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. Multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
16: Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Service Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Service Plus. Těšíme se na vás.
17: Service Plus.cz.
18: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ní do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
19: Ahoj. Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
20: No jistě.
19: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
20: No jistě.
19: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
20: No jistě.
19: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
21: Lásko, jaký bys chtěla auto?
22: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
21: Ale já myslel, jakou barvu.
22: Barvu? Je, tak to nevím.
21: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
23: Jady. Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
24: Vybírat z podzimní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
25: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
26: Hit Radio Kontakt.
27: Zlepši si náladu.
28: Zlepši si náladu.

0: Na hodinkách máme desítku a před námi rychlej pohled na počasí, zprávy a aktuální info ze silnic. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči, pozor, dejte v Jablonci nad Nisou, v Lužické ulici, tady se bouralo a na místě stále probíhá šetření nehody, tak projíždějte opatrně. No a nohu z plynu sundejte taky na výjezdu z Turnova směrem na Železný Brod. Tady dneska bude probíhat sečení křovin, tak i tady bacha na to, dobře dojeďte. A vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax.

0: Tenax. Efektivní užitkové vozy. Vše na tenax.auto.eu.
1: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
2: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Kontakt.
5: Je 10 hodin, krátké zprávy pro Liberecký kraj, Děčínsko a Šluknovsko a Denisa Mečířová. Nemocnice v Turnově získala výrazně lepší prostory pro jednotku intenzivní péče. Kapacita jednotky se zvýšila ze 7 na 9 lůžek. Nová multioborová jipka bude sloužit pro chirurgii, ortopedii a internu. Vznikla ve druhém patře dokončované přístavby. V prvním patře budovy bude urgentní příjem a ve třetím ambulance. Ochránci přírody varují před rakem červeným. Jeho první výskyt u nás potvrdili v jezeře Milada na Ústecku. Pro zdejší ekosystémy jde o velkou hrozbu, protože se tito raci rychle množí a navíc přenášejí i pro naše raky smrtící račí mor. Podle ochránců musel raka červeného do vody někdo vypustit. Kyberpodvodů s falešnými bankéři či policisty přibývá. Letos už tak lidé v Česku přišli o 2 miliardy korun. Odolnost vůči podvodům je možné si vyzkoušet v kybertestu, který je součástí preventivní kampaně Nepindej. Co všechno test nabízí, řekne za Českou bankovní asociaci Adam Dufek.
6: V kybertestu jsou simulovány podvodné SMS zobrazovací okna k připojení k Wi-Fi sítím, phishingové e-maily, zvukové nahrávky podvodných telefonů a mnohé další, tak aby si je každý uživatel moderních technologií mohl bezpečně vyzkoušet. Testové otázky byly připravovány odborníky na základě reálných případů.
5: Prověřit svou obezřetnost je navíc možné úplně zdarma. Test je dostupný na webu České bankovní asociace. Zápasem mezi domácími Karlovými Vary a Třincem dnes začne hokejová extraliga. V předehrávce prvního kola se utkají týmy, které na sebe narazily v dubnovém semifinále play-off. Do finále postoupili po výhře 4-1 na zápasy o celáři. Bílí Tygři vstoupí do extraligy zítra. V prvním duelu je čeká Plzeň. Ve Stráži pod Ralskem je 13 stupňů, v Liberci 15 a ve Frýdlantu 17. Dneska bude na severu Čech jasno až polojasno, odpoledne pak místy až oblačno. Maximální teploty naměříme mezi 19 až 23 stupni.
3: Hit Radio Kontakt.
7: A naše společný dopolko pokračuje. U mikrofonu stále Silvie Válková. Ahoj, ahoj. Jdeme si rozjet 10. dopolední. V ní si řekneme, jak to dneska ráno v 7:10 dopadlo a taky proberem houbařskou etiketu. No, program máme nabitý. Teď už ale servíruju další skvělý hity, aby vám to v práci nebo na cestách hezky utíkalo. Tak tady jsou Miraj a jejich Volám. Jdeme na to.

0: Polední kávě to byly Rehab Ina a Sesh na Hit Radio Kontakt. Na hodinkách máme 13 minut po desátý. My se teď ale trochu vrátíme do dnešního rána, konkrétně do času 7.10.
1: Kdopak to zvoní s Hit Radiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Kdopak to zvoní? Soutěž, ve který vám nosíme prachy až ke dveřím. Dneska jsme do terénu vyrazili se 7 tisíci a takhle to dopadlo. Teď. 30 sekund připomínáme.
2: 30 sekund startovalo. Všichni, kdo jste registrovaní na webu hitradio.cz, běžte se podívat ven, nebo koukněte z okna, jestli tam nestojí opět hezký kluk.
3: Je to tady, je to paní Zdeňka.
0: Už je to paní rychle, ježišmarja.
2: No tak bomba.
3: To bylo pár sekund.
0: Zdeňko.
3: Viděla nás z okna, já ji předávám.
2: Dobré ráno, Zdeňko.
4: Dobré ráno.
2: Tak vy jste na nás číhala.
4: Ano.
0: Vy jste tam normálně úplně přepadla naší hlídku, Marka.
4: Ano, přesně tak.
2: My víme, že to je trošku přepadovka, ale už vám teď můžeme říct, že vyhráváte 7 tisíc korun.
4: Jupi.
0: Moc gratulujeme.
4: Děkuju moc.
0: Takže zítra opět 5 tisíc korun. To je naše nabídka a jestli u nás máte registračku, tak se klidně může stát, že v 7.10 budeme stát právě u vašich dveří. Dovedete si to představit? Jak vám mezi tím ranním chaosem a pitím kafe dáme mezi dveřma prachy? To by byl ten den hned o něco lepší, ne? No, že byste takhle ulehčili rodinnému rozpočtu. Já si myslím, že peníze jen tak se vždycky hodí a hlavně kdo jiný vám je donese až ke dveřím. Jedině my, Hit Radio Kontakt.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: nezapomenutelný Nico Santos na Hit Radio Kontakt. Za chvilku je tady 10:30. Kamarádi, krásný úterý. Houbařská sezóna je v plném proudu a protože jsme národ houbařů, možná je i na čase si připomenout houbařskou etiketu. Prostě nepsaný pravidla mezi námi houbaři. Podle mě je to úplně nejdůležitější pravidlo nikdy se neptat jinýho houbaře, kde rostou a kde to všechno sebral. To se prostě nedělá, jo? Já bych třeba nikdy, kromě rodiny, nikomu neprozradila svoje osvědčené místa. Jak to máte vy? Sdílíte svoje tajné místečka nebo si je držíte v tajnosti a vybíráte si pečlivě lidi, kterým to prozradíte? No, klidně mi to pojďte dát vědět. Já jsem na to zvědavá. Tohle je číslo k nám do studia.
1: WhatsApp Hit Radio Kontakt 606 825 404.
0: A za chvilku už k tomu posílám další hity.
2: V Chrastavě se po půl roce dokončuje rekonstrukce Fírichova domu. Blíží se taky oblíbený Koštvín a to není vše. Chystá se třeba taky otevření nového multifunkčního hřiště. Co dalšího se v Chrastavě děje, vám na Hit Radio Kontakt poví starosta Michal Canov. Nalaďte si nás ve čtvrtek.
1: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hit Radio Kontakt.
3: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
4: Informujte se u svého autorizovaného dílera BMW Car Tech Liberec. Více informací a širokou nabídku nových i ojetých vozů naleznete na www.cartechgroup.com. Car Tech Liberec.
5: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
6: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
5: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
6: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
5: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
7: Každý den přináší nové výzvy.
8: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
7: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
8: Více na práce ontex.cz.
9: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte RecoHome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. RecoHome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
10: Automoto muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
11: Gepy, příběsi Liberec. Scháníte vozík? Na zahradu, stavbu i kolem domu? Gepy, příběsi Liberec. Vozíky skladem, rychlé dodání a servis, na který je spoleh. Dříve Gamet, dnes Gepy, příběsi Liberec. Pavlovice, dole v zatáčce pod hokejkou. Příběsi Liberec.cz.
12: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
13: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
14: Přijďte na nejlepší burčák z jižní Moravy.
15: Do vinotéky Víno Hruška, v Liberci na Fignerce a v Jablonci u divadla. Pravý vynikající burčák.
14: Ve vinotéce Víno Hruška, v Liberci a Jablonci.
16: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
17: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní. Tomas Arsov v Tetě?
18: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
17: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
18: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
19: Jsem hrdina.
20: Co tady blbneš?
19: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
20: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
19: Vše na 211.cz.
20: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
19: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
21: Čekat na lepší cenu? Už není na co.
22: Zahrada Galas nabízí poslední nové rodinné byty za staré ceny.
21: I hned k nastěhování a bez hypotéky. Stačí jen 20% ceny bytu.
22: Zahrada Galas. Moderní družstevní bydlení v Liberci, Františkově.
21: Zahradagalas.cz.
23: A budu mít vlastní pokojík v novém bytečku.
24: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
25: Plánujete firemní party? Chystáte oslavu narozenin vašeho kolegy? Přejete si zakončit rok netradičním způsobem? IQlandia, originální místo pro váš firemní večírek. Zažijte večer plný zábavy a interakce. Večírek v IQlandii, akce na míru pro váš tým. Více na IQlandia.cz.
26: Hit Radio.
27: Zlepši si náladu.
26: Zlepši si náladu.
28: Hit Radio.

0: Takhle zněl rok 2011 Can't Hold Us. To nám zní éterem Hit Rádia Kontakt. My jsme si před malou chvilkou otevřeli velmi důležité sezónní téma, a sice houbařská etiketa. Vy mi píšete, jestli prozrazujete někdy někomu vaše osvědčené místa, tak na to pojďme mrknout. Přistála mi tady zpráva od Venci. Ahoj do rádia, neprozradím. Jednou jsem vzal kamaráda na svoje místo a od té doby tam jezdí beze mě. Tak, ale jako, to je kudla dozad. To je prostě zrada a úplně v klidu si dovedu představit, že takhle končí dobrý přátelství. Ne kvůli ženský, ne kvůli penězům, ale kvůli hřibům. Venco, tak ty ses teda spálil, předpokládám, že z tebe už nikdy nikdo nic nedostane. Kdo se ale o tyhle šťavnatý informace dělí, tak to je Lucka, která píše... Rodině i kamarádům prozradím, ostatním maximálně řeknu směr. Tak ale Luci, to si velmi štědrá. Já jsem třeba jednou objevila fakt jako zlatou žílu. Nabrali jsme si toho hromadu a ještě tam toho mraky zbylo a stejně jsem nikomu nic neřekla. Prostě kdo chce houby, musí si objevit vlastní místa, což pravda není vždycky úplně snadný, ale najdi si sám jako... Tak, teď jsme teda nazbírali houby, máme plný koš a co teď s tím? No schválně mi ještě pojďte napsat, jak to pak všechno zpracujete, co je vaše oblíbené houbové jídlo a jestli fakt zužitkujete úplně všechno, co jste si přinesli. Číslo k nám do studia zůstává stále stejné.
1: WhatsApp Hit Radio Kontakt 606 825 404.
0: Tak dejte vědět, uděláme si chutě. Teď už ale posílám další skvělou muziku. Na značkách jsou Linkin Park a What I've Done. Tak volume doprava, tady to je.

0: 66 a Kateřina Marie Tichá na Hit Radio Kontakt. Dopolední rozjezd v plném proudu a stále tady řešíme houby. Tentokrát píšete, co z nich připravujete nejradši, a mě dorazila naprosto boží zpráva od Alenky, která je normálně jako bubás po Resta Gampa, když vyjmenovával, co všechno jde připravit z krevet. Tak Alenka píše: houbové řízky, smaženice, kuba, kulajda, bramboračka, houbová omáčka, guláš, kyselo, nakládané houby, sušené houby, houby na kmíně a houby na kyselo. Já myslím, Alčo, že si to vyjmenovala komplet. Jako nic dalšího už mě fakt nenapadá. No tak díky za zprávy, já myslím, že téma houby můžeme uzavřít a jdeme na další hity. Za chvilku jsou tady třeba Hoobstank, Robin Schulz a Erika Sirola nebo Alex Warren.
1: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Liberci na Hodkovické. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvé kuchyně.cz.
2: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
3: Kopia Liberec. Jsme tu pro vás.
4: Potřebujete poháry, medaile, trofeje?
3: Navštivte nás v Liberci na Františkově za Svedem.
4: Sportovní poháry, medaile, plakety, diplomy a další sportovní trofeje.
3: Vybírejte na poháry@marty.cz.
5: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
6: Co hledáš? Trůn pro královnu?
5: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
7: Navštiv nábytek Raž v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
5: To je jak sen. Kdeže to je?
7: Lumko v nábytku Raž. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom, ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabitekrasch.cz.
8: Liberecká výšina. Jedinečné prostředí v srdci přírody pro váš relax a uvolnění. Privátní wellness s výřivkou, parní a suchá sauna, masáže. Zkrátka vše pro pohodové chvíle s těmi, které máte rádi. Liberecká výšina.com. Pro radost z každého okamžiku.
9: Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Service Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Service Plus. Těšíme se na vás.
10: Service Plus.cz.
11: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
12: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
13: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
14: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
15: Nákupy v online shop.cz.
16: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
15: www.onlineshop.cz.
17: Šrot Ramš. To je pro ojetinu ten nejveselejší funebrmáš. Ramš. Výkup autovraků k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš. To je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš. Česká Lípa, Sosnová.
18: Když vrak musí na onen svět. Šrot.ramš.cz.
19: Trenýrkarna.cz.
20: Hlášení pro lovce slev.
21: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
22: No to není možný.
21: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
23: Lásko,
0: pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
1: Vinylovou? A bude sama hrát?
0: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
22: Experto Family. Od V podlahy.
23: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
24: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
25: Hit Radio Kontakt.
26: Zlepši si náladu.
27: Zlepši si náladu.

0: hodinkách už je skoro jedenáctka a my jdeme mrknout, jak to aktuálně vypadá na silnicích v našem regionu. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. A řidiči, pozor, dejte na Děčínsku za Šluknovem směrem na Rumburk. Je na vozovce rozsypaná hlína, tak projíždějte opatrně. No a komplikace připomínám taky v Liberci v Ukrajinské ulici. Tady stále probíhají stavební práce a silnice je uzavřená. Tak i tady na to myslete, dobře dojeďte. A vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
4: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
5: Tak to musíme do Spoltexu.
4: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
5: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
4: Tak už pojeď.
5: Spoltex.cz.
6: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Kontakt.
0: 11 hodin, krátké zprávy pro sever Čech má Denisa Mečířová. Liberec chystá opravu tramvajové trati z dolního centra města nahoru k vlakovému nádraží. Městský dopravní podnik aktuálně hledá stavební firmu, která skoro kilometrový úsek opraví. Předpokládaná hodnota zakázky je 289 milionů korun bez DPH. Práce chce podnik zahájit ještě letos a rekonstrukce by měla trvat 11 měsíců. V Libereckém kraji dál ubývá obyvatel. Na konci června žilo v kraji o více než 1400 lidí méně než na začátku roku. Obyvatele kraj ztratil hlavně přirozenou cestou, když víc lidí zemřelo, než se narodilo. Důvodem úbytku obyvatel ale bylo také stěhování. Turisticky oblíbená Riegerova stezka u Semil zůstane kvůli opravě galerie uzavřená až do konce září. Pro výletníky je ale k dispozici také jiná varianta. Souběžně s Riegerovou stezkou totiž vede takzvaná Kamenického stezka. Bližší informace má místostarosta města Tomáš Sábl.
9: Ta je ale trošku náročnější pro turisty, protože Riegerova stezka jde téměř v sousedství jezery, kdežto Kamenického stezka stoupá nahoru na kopečky, ale zase tam jsou zajímavější výhody. Takže pokud si chce někdo prohlídnout podzimní přírodu tady v okolí Semil, tak Kamenického stezka je určitě skvělá varianta.
0: Doplním, že Riegerova stezka není uzavřená celá. Ze strany spod Spálova se na ní můžete vydat a dojdete až ke galerii. Pak se ale musíte vrátit stejnou cestou zpátky. Členské státy Evropské unie se zatím nedohodly na prodloužení sankcí uvalených na ruské a běloruské občany a firmy o dalšího půl roku. Bez dohody by sankce přestaly v úterý platit, proto se státy shodly alespoň na prodloužení o 7 dní, tedy do 22. září, aby získaly více času na další jednání. Teploty se na severu Čech aktuálně pohybují mezi 15 až 19 stupni. Dneska budou stoupat maximálně na 19 až 23 stupňů a bude jasno až skoro jasno, odpoledne přechodně i více oblačnosti.
7: Hit Radio Kontakt.
0: Startujeme další společnou hodinu. Silvie Válková stále s vámi a na úvod 11. hodiny k vám posílám Evu Farnou.

0: Do Polko si žádá prostě ty nejlepší hity a přesně ty my za váma posíláme. Tohle bylo duo Axwell a Ingrosso na hodinkách 13 minut po 11. Dneska je velký den. Zápasem Karlovy Vary versus Třinec startuje totiž hokejová extraliga, takže se vrací zimáky, pivo na tribuně, nervy v posledních dvou minutách a samozřejmě naprosto objektivní hodnocení rozhodčích od lidí, co sedí 30 metrů daleko. Já se na to tak těším. Každopádně nás na severu budou nejvíc zajímat bílí tygři, takže šály připravit, hlasivky rozehřát, hokejová sezóna je zpátky a naše šelmy ji odstartují už zítra. Bohužel teda venku, vyráží do Plzně, tak rozhodně držte palce, ať se našim klukům ten vstup do nové sezóny podaří. No a klidně už si taky zapište do diáře datum neděle 20. září, to se bude hrát u nás doma pod Ještědem proti Rytířům z Kladna. No a aby jsme ten začátek hokejové extraligy pořádně nacítili, pojďme si teď dát novinku od Pokáče. Kamarádi, jdeme na hokej.
1: Jdeme na hokej. Jdeme na hokej.

0: ta nejlepší pohodovka k dopolední kávě, to je ta od Zayna Asi, Dusk Till Dawn. Za chvilku je tady 11:30. A já mám na vás jednu otázku. Jak jste na tom s černým humorem? No, jestli se nebojíte trochu ostřejší srandy, tak naše Denisa Mečířová pro vás má tip na to, kam vyrazit. Pojďme na to mrknout.
1: Do Liberce míří černá komedie Vzhůru ke hvězdám. Čeká vás typický irský černý humor. Petra Nesvačilová a Iva Pazderková se představí jako pečovatelky, kterým jeden obyčejný den obrátí život na ruby. Hraje se ve středu 16. září od 7. večer ve velkém sále v Lidových sadech v Liberci.
2: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
3: Přeci ho nevyhodím špinavej.
2: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
3: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
2: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
3: Aha, zase nějaká novota?
2: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
3: Co vám říkali?
2: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
3: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
2: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
3: To třídění je vlastně jednoduchý.
2: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
3: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
2: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberu pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
3: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. 12 nejmodernějších solárek na míru vaší pokožce a potřebám. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
6: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru včetně dotace přináší investici, která dává smysl. Chandasolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Chanda Solar.
7: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premiumclinic.cz nebo volejte 734 579 079.
8: Hit Radio Kontakt jede za vámi. Vidíme se na slavnostech, koncertech a festivalech. Potkáte se s námi ve fanzóně. Vezeme tisíce výher. Poslouchejte Hit Radio Kontakt, ať víte, kde se bavit.
9: Profesionální a spolehlivá správa vaší nemovitosti, to je okresní stavební bytové družstvo Kamenická. OSBD Kamenická.cz.
10: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
11: Spolehlivý a rychlý internet v Libereckém kraji. To je Sferianet. Kvalitní pokrytí a rozsáhlá optická síť. To je Sferianet. Bezkonkurenční ceny s rychlostí až 1000 megabitů. To je Sferianet. Internet, televize, volání. To je Sferianet. Volejte 480 000 000. Sferia.cz.
12: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
13: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
14: Mami, já mám řidičák!
15: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
16: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
14: ať řešíte jakékoliv auto. V Auto Nord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Auto Nord, certifikovaný prodejce Škoda Plus a Das Welt Auto. Autonord.cz.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
16: Pepo, vstávej.
17: Nemusím.
16: Pepo, už je 8, vstávej.
17: Nemusím.
16: Je pátek, Pepo.
17: Nemusím.
16: Musíš už jít.
17: Nemusím.
18: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
19: Společnost Liberecké komíny, to znamená spolehlivost, bezpečí a odbornou péči o vaše komíny. Více na libereckékomíny.cz.
20: Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

self-aware, hodně povedený kousek, který jsme za váma poslali do toho úterního dopolka. Taky můžu slíbit, že i večer to tady bude jedna pecka vedle druhý. Nás i dneska po šestý čeká večerní speciál plný oldies megahitů, takže o ten nejlepší soundtrack se vám opět postaráme my. No a jak to tady bude znít? Mám pro vás malou ochutnávku a dneska si dáme jednu skvělou Eurodance srdcovku od Alex Party. No a party to bude jednoznačně. Kamarádi, jdeme na taneční parket v devadesátkách. Alex Party a Don't Give Me Your Life. To posílám za váma a víc podobných hitů dneska po šestý. Tak jdeme na to.

Lacinto Ride, který nám uzavírá úterní dopolední rozjezd. Za chvilku je tady 12. hodina a to znamená jediný polední pauza, oběd a k tomu samozřejmě srdcovky. Pět skvělých hitů, který vás aspoň na malou chvilku vrátí zpátky v čase. Zavzpomínáte na hity, na kterých jste tenkrát ujížděli a taky si můžete nechat zahrát tu vaši úplně nejoblíbenější srdcovku. I dneska bude jedna na přání, tak klidně už popřemýšlejte. No a já už se pro dnešek loučím. Mějte se krásně, zvládněte i tu druhou půlku dne a já se na vás budu těšit zase zítra v 9. Čau!

0: hlavně ať otevřou. Dopak to zvoní. 100 tisícová hra pro start podzimu. Každý pracovní den v 7.10 někomu přivezeme cash až domů. Až ke dveřím pod nos. Je to prosté. Registruj se u nás na webu, čekej na zvonek a rychle otevři. Dopak to zvoní. Snídaně šampionů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu.
1: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
2: Chytří si to spočítali. T-Roc, nejžádanější SUV od Volkswagenu v Evropě, teď poprvé také na výhodný paušál. Auto Nord vám stačí 8390 Kč měsíčně bez DPH. Servis, pojištění, veškerá péče v ceně. Auto Nord, autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Těčín, Česká Lípa. Autonord.cz.
3: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ni do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
5: Asi bouchla hadice.
4: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
5: Co?
4: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
5: Chlapi, jedem do Hostru!
6: 19. září se v Liberci v Home Credit Aréně uskuteční další legendární galavečer XTB KSV 121. Můžeš se těšit na elitní zápasníky, jako je Štefan Vojčák, Josef Štumer nebo Leo Brichta. Nenech si ujít tuhle nadupanou událost. Vstupenky koupíš na ticketportal.cz. KSV.
7: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
8: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
9: Už žádný, mami, restartuj to.
10: Už se mi nesekne při penaltě.
11: Už nespane, když páříme s klukama.
8: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 Kč měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
12: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
13: Usnula?
14: Asi jo.
13: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
14: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
13: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
15: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
16: Franto, co pa všechno se dá sušit?
17: Ovoce, houby, bylinky, i maso.
16: A tvůj bůček?
17: Ten už nestihneš.
18: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. Domo.elektro.cz.
19: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
18: No jistě.
19: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
18: No jistě.
19: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
18: No jistě.
19: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
0: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
20: KB Car, generála Svobody Liberec a ulice Pražská Mladá Boleslav. www.kb-car.cz.
0: Hit Radio Kontakt.
14: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Předpolednem se podíváme na silnice, jak se vám jezdí v těchto chvílích. Největší komplikace hlásí Praha, tady jsou problémy na pražském okruhu už od sjezdu z D1, platí to pro oba směry, popojíždět budete minimálně půl hodiny. Pokud míříte do Brna, tady se před Brnem tvoří kratší kolony, zdržení by kvůli dopravnímu omezení mělo být minimální, kolem 10 minut, kolony by měly narůstat pak později v odpoledních hodinách. No a u Žebráku tady došlo k menší komplikaci, tady se připravte na 5 minut v aktuální koloně, ale postupně by se měla rozjíždět. Vaše dopravní info nám volejte dál a přejeme šťastnou cestu.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
3: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
4: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
7: I'm Ariana Grande.
8: It's Hozier.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. On air.
7: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
2: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Podzimní část kampaně Uklidme svět vypukne už tento víkend. Každoročně ji pořádá Český svaz ochránců přírody. Do terénu vyrazí přes 12 000 dobrovolníků po celé zemi. Zapojí se také školy, organizace nebo firmy. Koordinátorka akce Veronika Zítková-Andrlová.
9: Čeká nás téměř 180 úklidových akcí. V přírodě, lesích, parcích i v okolí měst. Velká část úklidů se letos uskuteční v Praze a Středočeském kraji.
2: Zapojit se může každý, detaily najdeme na webu uklidmesvět.cz. Národní centrála proti organizovanému zločinu zasahuje na radnici v Nymburce. Podle deníku N jsou policisté v kanceláři starosty Tomáše Macha. Úředníci zatím zůstávají na pracovišti. Provoz na letišti v sicilské Katánii zůstává i dnes omezen kvůli sopečnému popelu z Etny. Odlety a přílety jsou zastaveny zatím do 14:30 odpoledne. Dnešní omezení se dotklo i letu z Prahy do Katánie, který byl plánován na 9:30. Teď je předběžně odložen na poledne. No a zápas Karlovy Vary Třinec dnes otevře novou sezonu hokejové extraligy. Vary v přípravě odehrály 6 zápasů, z nichž 5 vyhrály. Zápas začne v 18 hodin a zbývající duely prvního kola jsou na programu zítra.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
2: Dnešní odpoledne zůstane většinou jasné, polojasné, nízká oblačnost, která se objevovala na některých místech v dopoledních hodinách, se rozpouští. Maximální teploty 19 až 24 stupňů.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
10: Je to tady pravé poledne, nám začínají srdcovky na Hit Rádiu a já začnu SMS-kou, co mi sem přišla před chvilkou na WhatsApp Hit Rádia. Ahoj Jirko, konečně bude 12 hodin, vzali jsme si s kolegyňkou oběd do krabičky a dáme si ho v práci, protože se těšíme, co si nám dnes vybral za srdcovky. Zdraví Terka. Tak Terko, děkuju strašně moc za tuhle zprávu, to je jako nádhera, to je úplně symfonie pro moje uši. Doufám, že i vy to máte úplně stejně, že se těšíte taky na dnešní srdcovky a máte se na co těšit, protože Nickelback, Maggie Riley, Boytronic, Verona, Savage Garden, takhle pohromadě, To je prostě nejlepší půlhodina v českém éteru. To jsou srdcovky. Tak tady je máte. Savage Garden.

0: doby, kdy si je pletli s Roxette. Tohle jsou Savage Garden na Hit Radio. The Animal Song. Srdcovka s číslem jedna. Tady u nás na Hit Radio. A konkrétně rok 1999.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: My se přehoupneme do roku 2011. Dáme si taky českou srdcovku. Duo Verona v té době vydalo nádhernou baladu Ztracená bloudím. No, ztráty. Hele, na rovinu. Teď jako rodiče předpokládám, že dost peníte, když vaše děti přijdou domů s tím, že něco ztratili. Cokoliv, nevím, klíče od bytu, bundu, mikinu a tak podobně. Ale přiznejme si, že my jsme byli úplně stejný. Tak pojďme dneska zazpomínat na to, na co, co vy jste tenkrát jako děti nebo pubertáci ztratili a vaši rodiče z toho byli úplně nepříčetní. Jo, zkuste tak jako zapátrat v hlavě, vybavit si něco a napsat mi to na 777-937-777. A my si dáme českou srdcovku. Rok 2011, Verona, Ztracená bloudím.

0: jste slyšeli tenhle hit. Srdcovka od Boytronic, Send Me an Angel. Chviličku před čtvrt na jednu odpoledne.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: No, odpoledne, v poledne, jak chceme. Důležité je, že je to ten čas, kdy posloucháte Hit Radio. Dneska jsem se vás ptal, co jste kdy ztratili a jestli jste za to dostali od rodičů taky jako jednu výchovnou. Tak mám tady zprávu třeba od Pavly. Ahoj Jirko, já jsem jednou v osmdesátkách, to mi bylo 12, se svou kamarádkou šla na rybník na loďky a tak jsme pádlovali až na konec rybníka, kde byla samozřejmě bažina, takže jsme tam uvízli, když jsme se postavili, že se odpíchneme, tak jsme se převrhli a já domů přišla bez jedné boty, bez klíčů, špinavá jako prasátko, celá od bahna, řas a to jsem měla novou bundu a sukni. Takže to bylo super, dostala jsem világoš a to je jediný v životě, kdy jsem něco ztratila. Hezký den, Pája. Tak világoš je nádherný slovo, to jako oceňuju. Miloš tady píše, na začátku páté třídy jsem ztratil klíče při cestě do školy a na konci osmičky mě zastavila paní, že mě konečně vidí znovu, že mi kdysi vypadly klíče ze školní tašky a taky dala do ředitelny dané základní školy. Opravdu tam pořád byly. Taky dobrý příběh. Hele, takhle na rovinu, ty ztracený klíče, to je velmi častá věc. Jo, za nás i teď naše děti je budou ztrácet. Nevím, kolik to stálo tenkrát, ale teď je to teda hrozná raketa. Vyměnit všechny ty zámky. No, co vy? 777-937-777. Za co jste dostali világoš vy? Vzpomínáme dneska na ztracené věci a já zároveň lovím i ztracené hity. Tenhle hit se ztratil někdy začátkem 90. let a my jsme ho dnes našli. Maggie Riley na Hit Radio, srdcovka s číslem 4.

0: Day. Pátá srdcovka na Hitrádiu.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: Dnešní téma bylo ztráty a nálezy. Úplně bych to uzavřel tady hezkou SMS-kou o tebe, která píše: ahoj, děkuji za dnešní téma v srdcovkách. Uvědomila jsem si, že jsem byla stejná jako moje děti a ještě horší je, že jsem stejná jako moji rodiče. Taky dávám dětem za ztracené věci világoš, přitom je to hloupost. No, tak pojďme nad tím popřemýšlet. Každý občas někdy něco ztratí, no. A pak jsou taky chvíle, kdy se každý občas někdy sám ztratí. Tak doufám, že se najdete a doufám, že taky najdete váš mobilní telefon, abyste mi mohli napsat na 777-937-777, jaký hit jste ztratili v paměti a ty jste si na něj vzpomněli a chtěli byste ho dneska slyšet na Hitrádiu. Srdcovka na přání za chvilku.
2: Vidíš, ty dva mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
3: Viděla jsi ten pohled, jak na mě mrkla. To je dortomilka.
2: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato Della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato Della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
4: Kopia Liberec. Jsme tu pro vás.
5: Potřebujete poháry, medaile, trofeje?
4: Navštivte nás v Liberci na Františkově za Svedem.
5: Sportovní poháry, medaile, plakety, diplomy a další sportovní trofeje.
4: Vybírejte na poháry@marty.cz.
6: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
7: Navštivte svého spolehlivého partnera Hyundai Auto Dorda Plus, Česká Lípa.
8: Šrot Ramš. To je pro ojetinu ten nejveselejší funebrmáč. Ramš. Výkup autovraků k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš. To je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš. Česká Lípa, Sosnová.
9: Když vrak musí na onen svět. Šrot.ramš.cz.
10: Hitrádio Kontakt jede za vámi. Vidíme se na slavnostech, koncertech a festivalech. Potkáte se s námi ve fanzóně. Vezeme tisíce výher. Poslouchejte Hitrádio Kontakt, ať víte, kde se bavit.
11: Profesionální a spolehlivá správa vaší nemovitosti, to je okresní stavební bytové družstvo Kamenická. OSBD Kamenická.cz.
12: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
13: Přijďte na nejlepší burčák z jižní Moravy.
14: Do vinotéky Víno Hruška v Liberci na Fignerce a v Jablonci u divadla. Pravý vynikající burčák.
13: Ve vinotéce Víno Hruška v Liberci a Jablonci.
15: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
16: Attention!
17: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
16: Yes!
17: Tančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
16: La Tropical!
17: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
18: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
19: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax od L-Trans Liberec. Spolehlivost, maximální výkon, minimální starosti. Užitkové vozy Tenax od L-Trans Liberec. Nízké provozní náklady, vysoká efektivita a výdrž. To je Tenax. Více na tenax.auto.eu.
1: Jitravský dvorec je nejlepší místo pro vaše vzpomínky v krásné krajině Lužických hor. Jak pro svatby, oslavy, tak i pro firemní setkání. Přijďte se přesvědčit sami. Jitravský dvorec. Místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.
20: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
21: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
22: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Rádio.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.
23: Hit Rádio.
24: Celý den tvý chyby hledám. A večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Miraj, i přesto všechno tady u nás na Hit Rádiu ve 12 hodin 32 minut.
2: Největší hity,
3: největší srdcovky.
1: A pojďme na srdcovku na vaše přání. Posíláte si vaše požadavky na 777-937-777. Přišla mi taky hlasovka.
4: Jiřičku, zahraj mi Green Day.
1: Takovýhle chrapláku jsem dlouho neslyšel. No tak tomu vyhovím, to je jasný. Pojďme si udělat dneska taky takový malý punkový večírek. A to i chviličku po půl jedné, pravé poledne. Co? Proč ne? Proč ne? Ať ten život stojí za to. Dáme si rok 1994 a pokud jste náhodou někdy v pubertě měli třeba obarvený vlasy, jste trošku punkový období, tak na něj pojďte zavzpomínat, protože tohle je přesně pro vás. Tady jsou legendární Green Day rok 94 a...

0: Imagine Dragons a Sharks, tedy žraloci, to už je taky taková naše srdcovka. S vámi Jirka Pelnář, vy posloucháte Hit Radio. Dneska jsme si v srdcovkách dali mimo jiné Veronu Boytronic, taky Maggie Riley, dámu, která právě dnes 15. září slaví jubilejní kulaté narozeniny se šťastnou sedmičkou na začátku. Já věřím, že by byla ráda, kdyby věděla, že jsme jí hráli na Hit Radio právě v den jejich narozenin a zrovna v našich srdcovkách, tedy v pořadu, kde hrajeme hity, co nás v našich životech nejvíc chytli u srdce. Další budou zítra, opět v pravé poledne, no a my pokračujeme dál. Ve 13 hodin nejnovější zprávy, do té doby budete ve skvělé společnosti Taylor Swift, Alan Walker, taky Huntrix.
1: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Liberci na Hodkovické. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvékuchyně.cz.
2: Komfort Plus. Odborníci na podlahové topení do každé rekonstrukce. Frézujeme podlahové vytápění přímo do stávajícího betonu. Bez bourání, bez nepořádku. Nulová stavební výška, maximální komfort. Komfortplus.cz.
3: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
4: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzla a my jsme u toho.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Když chcete pít to, co je zdravé, je to jednoduché. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce. Bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdravé tělo i veselou mysl. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ni do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Gepy, přívěsy Liberec. Scháníte vozík? Na zahradu, stavbu i kolem domu? Gepy, přívěsy Liberec. Vozíky skladem, rychlé dodání a servis, na který je spoleh. Dříve Gamet, dnes Gepy, přívěsy Liberec. Pavlovice, dole v zatáčce pod hokejkou. Přívěsy Liberec.cz.
8: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
9: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
10: No jistě.
9: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
10: No jistě.
9: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
10: No jistě.
9: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
11: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři. Nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zamíchej, ochotnej,
12: ňam, ňam, ňam. Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
13: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
14: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
15: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
16: Franto, co pa všechno se dá sušit?
17: Ovoce, houby, bylinky i maso.
16: A tvůj Bůček?
17: Ten už nestihneš.
18: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. Domo-elektro.cz. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
19: Pepo, vstávej.
20: Nemusím.
19: Pepo, už je 8, vstávej.
20: Nemusím.
19: Je pátek, Pepo.
20: Nemusím.
19: Musíš už jít.
20: Nemusím.
21: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
22: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
23: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
24: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
25: Zlepši si náladu.
26: Zlepši si náladu.

0: Dámy, nemáte zač. Taylor Swift na Hit Radio a pánové, pokud jste se na to taky trošičku jako vrtili, tak buďte v pohodě, nejste sami, dělá to spousta chlapů ve světě. Jak se teď jezdí, tak to vám řekneme, jsou před námi aktuální zprávy a začínáme dopravou.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Na Českolipsku mezi Dubnicí a Křižany došlo k dopravní nehodě osobního vozidla, tak tam dejte pozor. A v Mimoni ve Hvězdovské

0: ulici u podniku Falcon až po prostor křižovatky s ulicí Smetanova je silnice uzavřená, tak s tím počítejte. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: Trenírkarna.cz.
3: Hlášení pro lovce slev.
2: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
4: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
5: Lásko, jaký bys chtěla auto?
6: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
5: Ale já myslel, jakou barvu.
6: Barvu? Já tak to nevím.
5: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
7: Hey, I'm Dua Lipa.
8: Hi, I'm Lenny Kravitz.
9: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
1: On air.
10: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Pár týdnů před začátkem topné sezony ceny energií dál rostou. Plyn i elektřina na burzách prudce zdražily. To se odrazí i v našich peněženkách. Poté, co na jaře zdražení oznámili E.ON a MND, s koncem prázdnin se k nim přidal také lídr na trhu ČES. Vojenská policie zasahuje na několika místech v Česku. Důvodem je podezření na rozsáhlou trestnou činnost, mimo jiné při zadávání veřejných zakázek. Ústřední vojenské nemocnici v Praze zadržela 3 lidi, jde o bývalé i současné náměstky. Hokejová repre vstoupí do nové sezony ve čtvrtek 5. listopadu zápasem proti Švédsku v pražské O2 aréně. Utkání, které bude součástí úvodního turnaje seriálu Eurohockey Tour, bude zároveň premiérou nového realizačního týmu, vedeného hlavním trenérem Zdeňkem Motákem. Teď se podíváme k nám.
0: Nemocnice v Turnově získala výrazně lepší prostory pro jednotku intenzivní péče. Kapacita jednotky se zvýšila ze 7 na 9 lůžek. Nová multioborová jipka bude sloužit pro chirurgii, ortopedii i internu. Vznikla ve druhém patře dokončované přístavby. V prvním patře budovy bude urgentní příjem a ve třetím ambulance.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
0: Odpolední teploty na severu Čech se budou dneska nejčastěji pohybovat okolo 20 stupňů. Bude skoro jasno až polojasno a foukat bude slabý vítr.
1: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
12: Jedna hodina odpoledne, vracíme se po obědě zpátky do práce. Můžeme asi trošku závidět Zdeňce, co dneska ráno ve snídaní šampionů na Hit Radio vyhrála 7000 korun za to, že otevřela dveře ve správný čas a vlastně už dneska do práce ani chodit nemusí. Co dneska, možná, že si klidně může vzít po zbytek týdne volno, těch 7000 to tak nějak jako pokreje. Jo, tohle umíme jenom my tady na Hit Radio. Chtěli byste zítra ráno vyhrát taky? Pojďte na web hitradio.cz, tam se dozvíte veškeré podrobnosti a my si dáme alespoň hity, které nám trošku pomůžou v té pracovní době udržet tempo. Eva Farna, Cody Line a právě teď Walk the Moon.
1: Hit Radio Kontakt.

neříkej, co má se stát, chviličku před čtvrt na dvě, posloucháte Hit Radio a pojďme na bizarní zápasy v ringu nebo v kleci, jo, protože ty jsou tématem v letošním roce a vypadá to, že si nandá rukavice a sundá brýle Jiří Ovčáček. Jo, ten Ovčáček, dlouholetý mluvčí prezidenta Zemana. Myslím si takhle, že na rovinu za jeho kariéru politiky nebude těžký mu najít soupeře, to o tom žádná, ale spíš si jako říkám, baví vás tyhle zápasy slavných osobností? A nebo je to pro vás fakt už jako bizár? Už jsme viděli v ringu Martina Kociána z Lunetiku, Jaromíra Soukupa, Pavla Novotnýho a další, a letos by k ním měli přibýt jako například Jiří Kajínek, jo? Nebo dokonce kontroverzní politik Miroslav Sládek, kterýmu mimochodem bude v říjnu 76 let. Tak baví vás to? Dejte vědět, co si o tom myslíte na 777-937-777 a klidně mi tam můžete napsat, koho byste jako rádi viděli v tom ringu. Nejenom třeba, že byste se sami proti ní chtěli postavit, ale koho byste chtěli vidět proti sobě, jo, v těchto bizarních zápasech. To mě zajímá. Dejte vědět. 777-937-777. Je odsa Bit Rádia. Si dáme další hity, teď Rudimental a John Newman.

0: Posloucháte Hit Radio, tohle byly Roze a Bruno Mars, no a Jiří Ovčáček, Jiří Kajínek a také Miroslav Sládek, politik, tak by se měli objevit v ringu. Já jsem se vás ptal, co si o tom myslíte, tady o těch bizarních zápasech. Spoustu zpráv tady mám na WhatsAppu, třeba tady Tomáš píše, čau, hele, je to bizár, nechápu, proč dostávají tolik mediální pozornosti, kdyby aspoň dostali potla mě, ale oni se tam navzájem plácají jak plácačkama na mouchy, je to trapný. Roman píše, čau Jirko, tyhle zápasy nás a s kamarádama fakt moc baví, samozřejmě, že je nám 20, takže věřím, že to nebude úplně pro starší ročníky, my se u toho ale vždycky neskutečně nasmějeme a upřímně nás kolikrát baví pomalu víc ty tiskovky než samotné zápasy. A kdyby jsem si mohl vybrat jeden zápas v kleci, chtěl bych vidět Turka s Macinkou proti Hřibovi a Bartošovi. Turek s Macinkou proti Hřibovi a Bartošovi, zajímavá volba. Tady bych si asi udělal popcorn a otevřel bandu.
1: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
2: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
3: Informujte se u svého autorizovaného dílera BMW Kartek Liberec. Více informací a širokou nabídku nových i ojetých vozů naleznete na www.kartekgroup.com. Kartek Liberec.
4: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
5: Co hledáš? Trůn pro královnu?
4: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
5: Navštiv nábytek Raž v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
4: To je jak sen. Kdeže to je?
5: Lumko v nábytku Raž. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.
6: Liberecká výšina.
7: Jedinečné prostředí jako stvořené pro váš dokonalý vánoční večírek.
6: Sál pro 90 hostů, terasa, catering, ubytování.
7: Zkrátka vše na míru pro vaše vánoční setkání, jak si ho představujete.
6: Libereckavýšina.com pro radost z každého okamžiku.
8: Jady.
7: Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
9: Vybírat z podzimní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově, nebo online na jady.cz.
10: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
11: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
12: Asi bouchla hadice.
11: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
12: Co?
11: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
12: Chlapi, jedem do Hostru!
13: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
14: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
13: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
15: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
16: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap Plus.
17: Gap. Individual style for every generation. Přijďte na nejlepší burčák z jižní Moravy.
18: Do vinotéky Víno Hruška v Liberci na Fignerce a v Jablonci u divadla. Pravý vynikající burčák.
17: Ve vinotéce Víno Hruška v Liberci a Jablonci.
19: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
17: Tomas Arsov v Tetě?
19: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
17: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
19: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
20: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
21: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
22: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
23: Zlepši si náladu.

Na Hit Radio The Emptiness Machine, což v českém překladu znamená stroj na prázdnotu. Po sociálních sítích teď naopak lítá video stroje, co se vyprázdnil. Asi takhle bych to klidně mohl kulantně říci. Mluvím o závodnici náročných fitness závodů. Video z jejího závodu atakuje rekord sledovanosti. Zatímco jí při závodech tuhly svaly, tak jí povolil svěrač. A byly to tady jako velké střevní potíže. Kdyby tohle se někomu z nás stalo, a to se prostě jako opravdu stalo, to video možná už jste ho viděli, pokud ne, tak věřím, že ještě dneska ho někde uvidíte, to video je prostě jako ve výsledku jako cítit i přes displej, jo, bylo to fakt jako velký, takhle to všechno, a teď se omlouvám, že to takhle, ale už je po obědě, tak snad to můžu říct, takhle to tam jako všechno takhle prostě jako po nohou a každý z nás by se prostě jako sebral a okamžitě by utek, že jo, prostě, to je první věc, co bychom udělali. Ona ne. Ona prostě pokračovala dál a dělala angličáky, veslování, výpady s pískem, s pytlem a písku. Dělala úplně všechno. Ten závod dokončila a ten závod vyhrála. Jako ty vole.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Kontakt.
2: Léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí.

0: Poetika, mám pocit, že tě ztrácím. 13 hodin 3 a 40 minut, posloucháte Hit Radio. S váma taky Jirka Pelnář ve 14 hodin další nejnovější zprávy. Opět vám řekneme, co se kde děje, o co určitě nesmíte přijít. A zároveň tak budeme testovat, jak moc odolní jste vůči podvodům v kyberprostoru. Jo, protože začíná speciální preventivní kampaň, která se jmenuje Nepindej, což je jako dobrý, je v tom samozřejmě slovíčko pin a dávat, jo, ale Nepindej, jako super. Co všechno ten test nabízí, tak to uslyšíte tedy v nejnovějších zprávách ve 14 hodin a do té doby Damiano David, Purple Disco Machine a taky Kid Leroy v duetu s Justinem Bieberem. Co víc si přát?
1: Slyšíš to? Takhle. Zvoní peníze. Kdo pak to zvoní? 100 tisícová hra pro start podzimu. Registruj se u nás na webu. 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
2: Společnost Liberecké komíny, to znamená spolehlivost, bezpečí a odbornou péči o vaše komíny. Více na libereckékomíny.cz.
3: Každý den přináší nové výzvy.
4: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
3: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
4: Více na práce Ontex.cz.
5: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
6: Tak to musíme do Spoltexu.
5: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
6: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
5: Tak už pojeď.
6: Spoltex.cz.
7: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte RecoHome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. RecoHome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
8: Automoto muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
9: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
10: Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Service Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Service Plus. Těšíme se na vás.
11: Serviceplus.cz.
12: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
13: Vinylovou? A bude sama hrát?
12: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
14: Experto Family. Od V podlahy.
15: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
16: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
15: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
16: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
15: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
17: Atención!
18: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
19: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
17: La Tropical!
19: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena.
20: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
21: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Damiano David tady na solové dráze po té, co odešel z Måneskin, ale měl by se tam vrátit zpátky, tak se docela těšíme na nějaký jejich nový společný písně. Před námi nejnovější zprávy, Lucie má taky připravené aktuální zprávy a jdeme na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Komplikace v dopravě jsou hlášené na Českolipsku. K nehodě osobáku došlo mezi Dubnicí a Křižany, tak projíždějte opatrně. A v Liberci probíhají stavební práce v ulici K Bucharce a ta je od křižovatky s ulicí Kozákova ke křižovatce s Houbařskou uzavřená. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkost.

0: Koncept. Chytře vymyšleno pro život. 19. září se v Liberci v Home Credit Aréně uskuteční další legendární galavečer XTB KSW 121. Můžeš se těšit na elitní zápasníky, jako je Štefan Vojčák, Josef Štumer nebo Leo Brichta. Nenech si ujít tuhle nadupanou událost. Vstupenky koupíš na ticketportal.cz. KSW.
1: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
3: I'm Ariana Grande.
4: It's Hozier.
5: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
6: On air.
3: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Odolnost vůči podvodům v kyberprostoru si ověříme nově v testu. Je součástí preventivní kampaně Nepindej. Co všechno test nabízí, nastíní za Českou bankovní asociaci Adam Dufek.
8: V kybertestu jsou simulovány podvodné SMS zobrazovací okna k připojení k Wi-Fi sítím, phishingové e-maily, zvukové nahrávky podvodných telefonů a mnohé další, tak aby si je každý uživatel moderních technologií mohl bezpečně vyzkoušet. Testové otázky byly připravovány odborníky na základě reálných případů.
7: Test je dostupný na webu České bankovní asociace a je zcela zdarma. Armáda zítra zahájí průzkum lokality na Šumavě, kde se nacházejí nebezpečné látky. Poté oznámí další postup. České televizi to potvrdil náčelník generálního štábu armády České republiky Miroslav Hlaváč. Rakousko o dalších 6 měsíců prodloužilo hraniční kontroly s Českem, Slovenskem, Maďarskem a Slovinskem. Podle rakouského ministra vnitra jsou stávající opatření proti nelegální migraci a pašerákům nadále nezbytná. Na pravidelné přeshraniční dojíždění by měly mít opatření minimální dopad. A teď ještě pohled k nám.
9: Liberec chystá opravu tramvajové trati z dolního centra města k vlakovému nádraží. Městský dopravní podnik aktuálně hledá firmu, která skoro kilometrový úsek opraví. Předpokládaná hodnota zakázky je 289 milionů korun bez DPH. Práce chce podnik zahájit ještě letos, rekonstrukce by měla trvat 11 měsíců.
10: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
9: Na severu Čech nás odpoledne čeká většinou polojasná obloha. Maximální teploty naměříme mezi 19 až 23 stupni. Zítra se nám zatáhne a dorazí taky bouřky.
6: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
11: Venku místa má sluníčko 20 stupňů a my si přesto stoupneme na tenký led. Jsou 2 hodiny odpoledne, posloucháte Hit Radio a ve 2 odpoledne vždycky si povídáme na rovinu. Dneska tady budu mít další zásadní téma, ke kterému se vy budete moct v klidu bez obalu vyjádřit, a to přes WhatsApp Hit Radio 777-937-777. A dneska to opět bude o, řekněme, mezilidských vztazích. Můžu trošku nastínit, dámy, nakolik si ceníte vaší práce? A pánové, umíte ocenit práci vaší paní? Vím, na kolik to vyšlo. Podrobnosti za chvíli, jsem zvědav na vaše názory. Teď Amy McDonald.

0: Amy McDonald na úterní odpoledne. Jsou 2 hodiny. Ideální čas, jak říkám, jít na tenký led.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Pro dnešní odpoledne tady mám téma od britských vědců. Vědci v Británii spočítali, nakolik vyjde peněz roční práce manželky. Jo? Dneska je den oceň svou manželku a oni to dokázali spočítat. A
1: vědci
0: tvrdí, že to vychází na 4 miliony korun ročně. 4 miliony ročně. Pojďme se nad tím trošku zamyslet, než se pustíme do jednotlivých názorů. Tady úplně jako nejde jenom o mytí nádobí, že jo, nebo skládání věcí do myčky a tak podobně. To je asi jako ta nejlevnější položka, stejně tak jako žehlení. Ale počítá se tady i mentální zátěž. Neustálý běžící procesor v hlavě, který ví, že ve středu je tělocvik, v úterý končí platnost pasu, v lednici dochází hořčice, ve čtvrtek odpoledne je ještě navíc kroužek, do toho musí mít ještě udělaný domácí úkoly a nezapomenout, že ve středu je divadlo, takže musí ráno být ve škole o 30 minut dřív a být hezky oblečený a umytej za ušima. Tohle je manažerská pozice, za kterou se ve firmách platí opravdu 6-ciferné sumy. Ale doma je to prostě máma ví. Dámy, na rovinu, když se nad tím takhle jako zamyslíte, kdybyste tohle měli dělat jako full-time job, normálně, že byste chodili do práce a tohle všechno byste vlastně museli dělat. Vychází to na kolik? To je 4 miliony děleno 12 je 350 tisíc, něco takového. Asi cca, nevím, takhle jako vrvoka, prostě něco přes 3 kila za měsíc. Je to adekvátní? Co si o tom myslíte? A pánové, dokázali byste ocenit vaši ženu finančně? Dejte vědět. Mají v tomhle případě
1: vědci
0: pravdu, anebo je ta číslice úplně, ale úplně mimo vesmír? 777 937 777.

0: a pláč od skupiny Jelen ve 14 hodin 14 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Máme docela zajímavé téma, kdy
1: vědci
0: v Británii spočítali a ohodnotili práci žen na 4 miliony korun ročně, jo? Práce našich manželek. Co vy si o tom myslíte? Tak to je samozřejmě otázka, takhle do pranice, koukám na WhatsApp Hit Rádia. Hezká zpráva přišla od Elišky, která píše: ahoj, nikdy jsem nad sebou nepřemýšlela jako nad manažerkou nebo ředitelkou, ale když jsem to poslouchala, tak opravdu myslíme na spoustu věcí, organizujeme spoustu věcí a rozhodujeme o spoustě věcí. A navíc jsme připravené pracovat 24/7. Tak věříme, že kdyby tohle byla pracovní pozice někde v korporátu, tak by opravdu ta měsíční výplata mohla být klidně 300-400 tisíc. Takže proč ne? Jasně? Přesně takhle jsem to myslel. Další zpráva, ta je jenom krátká. Myslím, že ty 4 míče jsou bullshit. Dobrý, počítám, dávám to tady, zaškrtávám na druhou stranu. Další, naprosto souhlasím. Na druhou stranu chlap taky občas něco doma udělá. Tuhle opravil sušičku a obložil schody. Kdyby to někdo počítal, tak to by taky šlo do několika nul. No jasně, kdybychom se jako měli i my, chlapi, jako spočítat, kolik bychom ještě měli dostat jako mimo za všechny naše jako práce kolem. Nevím, já bych byl v mínusu, protože já pořád ten obraz už přidělávám roka půl a pořád doma je popředej vozeď. A jsem se střelil do vlastní nohy. No nevadí, pojďme na další vaše zprávy. Hlasovka. Pojďme si dát hlasovku.
2: No ahoj, já si myslím, že to je sporný. Jak na kterou stranu? Záleží na tom, jestli ten chlap tý ženský doma pomáhá, kolik mají dětí ve výchově. Není ženská, která bezdětná, nebo s jedním, ženská, která má 3 děti a je na to úplně sama. To je veliký rozdíl. Takže mají i nemají. Ahoj.
0: Děkuji za zprávu. Ještě Anička píše: krásný odpoledne, Jirko, myslím, že to je nevyčíslitelné a penězi nezaplatitelné. Je to totiž životní cesta. Něco o tom vím už 35 let. No, ale 35 krát 4 míče. Vypadá jak na Maledivách.

0: Na Hit Radio Pink Raise Your Glass je 14 hodin 22 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Dneska jsme měli téma, kdy
1: vědci
0: ve Velké Británii dokázali spočítat, nakolik vlastně by vyšly ženské práce, nebo respektive dokázali ocenit roční práci našich manželek, našich drahých poloviček, které se nám starají o domácnost a také o děti. A vychází to na 4 miliony korun ročně. Kdyby to bylo normálně jako normální práce, jo? Pojďme si zkusit představit ten inzerát na trhu práce. Hledáme někoho, kdo zvládne logistiku, údržbu, catering, krizovou intervenci, pracovní dobu 168 hodin týdně, plat nula a benefity jsou občasné obejmutí. Na to by nikdo normální neklikl. A proto já říkám, že v tomhle případě mají
1: vědci
0: pravdu a opravdu to klidně 4 míče ročně můžou být. Proč ne? A ve výsledku mám to od vás potvrzené, protože když jsem tady spočítal všechny zprávy, tak procentuálně mi to vychází, že zhruba 86% z vás si myslí, že to číslo, ty 4 miliony, jsou vlastně obhajitelné. Že to tak je. Takže dneska to není bullshit, dneska je to pravda.
2: Já nový plot mám.
3: Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 26. září v Praze Běchovicích. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
4: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
5: KB Car, Generála Svobody Liberec a ulice Pražská Mladá Boleslav. www.kb-car.cz.
6: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Doplňte si u nás vitamin D a podpořte tak svou imunitu a čistou pleť. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun. V Liberci u Kulturáku.
7: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru, včetně dotace, přináší investici, která dává smysl. chandasolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Čanda Solar.
8: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
9: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
8: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
9: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
8: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
10: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
11: Spolehlivý a rychlý internet v Libereckém kraji. To je Sferianet. Kvalitní pokrytí a rozsáhlá optická síť. To je Sferianet. Bezkonkurenční ceny s rychlostí až 1000 megabitů. To je Sferianet. Internet, televize, volání. To je Sferianet. Volejte 480 000 000. Sferia.cz.
12: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
13: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
14: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
15: Auto z druhé ruky? No trochu se bojím, co koupím.
16: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
15: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
17: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
18: Šrot Ramš. To je pro ojetinu ten nejveselejší funébr marš. Ramš. Výkup autovraků k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš. To je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš. Česká Lípa Sosnová.
19: Když vrak musí na onen svět. Šrot-ramš.cz.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hitrádiu?
1: Hele, ať se tady nepoštěkáme my mezi sebou, tak pojďte nám někdo zavolat, kdo znáte, anebo máte nějaký bizarní příjmení, nebo fakt dlouhý.
2: No, zdravím, to neuhádnete, jmenujte Jebas.
3: Jak?
1: Jakže?
2: Jebas.
3: Jebas? Jebas.
1: Ježiš, tak to je perfektní.
3: Tak to je v pohodě, jak ti říkali ve škole?
2: To nemůžu říct do rádia.
3: Rozumíme, rozumíme, můžeme si to domyslet. To je skvělý, ale mě to přijde v pohodě.
1: No, jako je to krátký, znělý, za mě dobrý.
3: My moc děkujeme, zkusíme někoho dalšího, tak mě a ještě křesní jméno, ať se rozloučíme, ať ti neříkáme příjmením.
2: Martin.
3: Tak Martine, zdar jebas. Čau.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem

Bylo půl třetí odpoledne, před 5 minutama vy posloucháte Hit Radio a to je důkaz, že máte hudební vkus, protože jenom u nás můžete během 10 minut slyšet Robbieho Williamse, Lady Gaga a s nimi YouTube. To je na úterní odpoledne ta nejlepší kombinace, kterou do práce potřebujete. Nebo zavolám. Tak tady je máte, užijte si je. The Sweetest Thing.

0: Lady Gaga a její zatikávadlo Abracadabra, tak kdyby tohle kouzlo fungovalo, tak dneska v tom ideálním světě, tak odpoledne, protože bude krásně, tak vy jako rodiče dokážete sehnat hlídání pro svý děti, babičky, dědečkové si je vezmou a vy si taky užijete chvilku sami pro sebe, vyrazíte třeba někam odpoledne po práci ještě do centra, dáte si kafe, dáte si dortík, užijete si tenhle nádherný den, který je jeden z těch posledních prý, minimálně teda pro tento týden. A bude to fungovat, no, tak tohle vám přeju. Kéžby, kéžby, kéžby, kéžby. Kéžby se to opravdu dneska stalo realitou a ty prarodiče si našli na svý vnoučátka čas, aby byste si užili chvilku pro sebe. Když jsme u těch prarodičů, tak za chvilku ještě tady dědeček s vnučkou Elton John a Dua Lipa. Krásným duetu a od 15 hodin se na vás těší naše odpolední show. Já jsem Jirka Pelnář a zítra v pravé poledne se slyšíme zase tady na Hit Radio. Tak se smějte.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
2: Hit Radio Kontakt jede za vámi. Vidíme se na slavnostech, koncertech a festivalech. Potkáte se s námi ve fanzóně. Vezeme tisíce výher. Poslouchejte Hit Radio Kontakt, ať víte, kde se bavit.
3: Profesionální a spolehlivá správa vaší nemovitosti, to je okresní stavební bytové družstvo Kamenická. OSBD Kamenická.cz.
4: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
5: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
6: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS. S vášní pro lehkost.
7: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Zakázková výroba dílů dle potřeb klienta. Prostě všechno, co ve světě lešení můžete potřebovat. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
8: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
9: No jistě.
8: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
9: No jistě.
8: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
9: No jistě.
8: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
10: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
11: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
12: Tak dobře poslouchejte.
11: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
13: House Running.
12: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
11: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
12: Budete viset 101 metrů nad zemí.
11: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
14: Maminko!
12: Prostě pořádnej adrenalin.
11: Tenhle zážitek najdete pouze na...
15: Firma na zážitky.
12: CZ.
16: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Hm? A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
17: Čekat na lepší cenu? Už není na co.
18: Zahrada Galas nabízí poslední nové rodinné byty za staré ceny.
17: I hned k nastěhování a bez hypotéky. Stačí jen 20% ceny bytu.
18: Zahrada Galas. Moderní družstevní bydlení v Liberci, Františkově.
17: Zahradagalas.cz.
19: A budu mít vlastní pokojík v novém bytečku.
13: Chytří si to spočítali. Tiguan pojme rodinu, výbavu i víkend na horách, za to cenu má překvapivě nízkou. Teď v Autonord na výhodný paušál. Stačí vám 9 290 korun měsíčně bez DPH. Servis, pojištění, veškerá péče v ceně. Autonord. Autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Těčín, Česká Lípa. Autonord.cz.
14: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
19: Plánujete firemní party? Chystáte oslavu narozenin vašeho kolegy? Přejete si zakončit rok netradičním způsobem? IQlandia, originální místo pro váš firemní večírek. Zažijte večer plný zábavy a interakce. Večírek v IQlandii, akce na míru pro váš tým. Více na IQlandia.cz.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči opatrně na průtahu Friedlandu směrem na Liberec. Ve Fignerově ulici došlo ke střetu osobáku se skútrem. Na místě jsou záchranné složky, takže počítejte se zdržením. A taky na průtahu Nového Boru na třídě Tomáše Garrigua Masaryka bourala dvě osobní auta, tady počítejte s omezením provozu. Pokud o něčem víte, vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, že...

0: je zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
1: Vše na 211.cz.
0: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra 211.
3: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ní do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
6: Jsou tady další krátké zprávy v 15 hodin a Klára Zemanová, hezké odpoledne. Dnes začíná výstava českých korunovačních klenotů ve Vladislavském sále Pražského hradu. První dny bude určena školákům. Od soboty 19. září se pak otevře také veřejnosti. Vstup je zdarma a výstava potrvá do pondělí 28. září. Do Evropy míří výrazné ochlazení, které přinese studená fronta během středy. Teploty tak klesnou místy o více než 10 stupňů, přitom na Pyrenejském poloostrově teď přesahují 40. Ve Francii a Itálii se na začátku týdne teploty dostávají nad 30 stupňů. V části Nizozemská je od dnešních ranních hodin omezená vlaková doprava. Vládní organizace ProRail spravující nizozemskou železniční infrastrukturu nevyloučila, že příčinou by mohla být sabotáž. Informovala o tom agentura AP. A Spartu opouští další obránce David Němeček. Nově bude hrát za IFK Helsinky. Pražané dnes na svém webu oznámili, že 31-letý bek bude nově působit v zahraničí. Krátce poté Němečka jako novou posilu představil finský klub. Odchovanec Plzně podepsal smlouvu do konce sezóny.
7: Teploty na severu Čech se šplhají až na 22 stupňů Celsia, to měříme v České Lípě. Liberec a Semily hlásí 19 a ve Frýdlantu máme aktuálně 21 stupňů. Polojasno nám dneska vydrží až do večera.
4: Hit Radio Kontakt.
7: Startuje odpolední show na Hit Radio Kontakt s vámi, Denisa Janečková, máme minutku po třetí hodině a čeká nás toho dneska opravdu spoustu. Podíváme se třeba na slonici Balu z naší zoologické zahrady, jak se jí daří a jak se má, a nebo si taky povíme, jak to vypadalo dneska ráno, když vám někdo zazvonil u dveří. Teď už si dáme ale Imagine Dragons, Whatever It Takes, tak si to užijte.

společnost na úterní odpoledne Disturbed a taky Sound of Silence. Doznělo právě teď s vámi Denisa Janečková a my se pojďme podívat, nebo vlastně zítra se společně podíváme, jak se daří slonici Bale v Velké Británii. Ta se totiž nedávno odstěhovala a co si budem povídat, bylo to smutný, ale zároveň my jsme s ní stále ve spojení. Zítra si to přímo v liberecké zoo užijete právě na besedě, která se bude konat v 6 večer. Mně to připomíná takový long distance. Ať už je to relationship nebo friendship, prostě kamarádství nebo prostě nějaký vztah na dálku. Zažili jste to někdy? Schválně mi dejte vědět k nám na WhatsApp 606 825 404, jak jste to prožívali nebo jak to prožíváte, třeba kdo v tom jste. Já se na to těším a zatím vám posílám další pecky. Právě teď je pro vás nachystaná Cher a Strong Enough.

0: Na Hit Radio Kontakt Pokáč se svým kouskem Solitaire. S vámi je Denisa Janečková, ladíte odpolední show a já jsem se vás ptala, jestli jste někdy měli nějaký vztah na dálku nebo třeba kamarádství na dálku, jak jste to řešili, jak jste to prožívali. Srovnou mi tady přistála zpráva od Terky, která napsala: měla jsem vztah na dálku asi rok. Já žiju v Semilech, přítel se mi odstěhoval do Rakouska. Ze začátku romantika, těšíš se na ten víkend, odpočítáváš dny, každý setkání je jak Vánoce, no ale po půl roce je to spíš čau, mám tě ráda a jestli mi ještě jednou řekneš, že špatně slyšíš přes ten videohovor, tak si tě bloknu. Tedy děkuju za tuhle zprávu, všichni, kdo jste v dlouho nebo long distance vztahu, tak vám přeju hodně štěstí a posílám vám další hity Passenger a Let Her Go, už za chvilku.
1: V Chrastavě se po půl roce dokončuje rekonstrukce Fírichova domu. Blíží se taky oblíbený Koštvín a to není vše. Chystá se třeba taky otevření nového multifunkčního hřiště. Co dalšího se v Chrastavě děje, vám na Hitrádiu Kontakt poví starosta Michal Canov. Nalaďte si nás ve čtvrtek.
2: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hitrádia Kontakt.
3: Zvu vás na Den chytré mobility, který se koná v Praze na výstavišti v Holešovicích v sobotu 19. září a všechny technologie, většinu z nich, si budete moct sami vyzkoušet. Akce je zdarma. Když dorazíte, budete si moci sednout do autonomně řízeného auta, podívat se do očí, popřípadě dokonce si stoupnout do cesty doručovacímu robotu. Chybět nebudou ani ukázky elektromobility, moderní logistiky nebo vhled do budoucnosti vysokorychlostní železnice a městské hromadné dopravy. Den chytré mobility je určen rodinám s dětmi, studentům i všem, které zajímá, kam se mobilita a technologie s ní spojené posouvají. Snažíme se ukázat moderní mobilitu srozumitelně a prakticky, abyste se jí nebáli, abyste věřili, že to, co děláme, nám bude pomáhat, bude bezpečné a abyste vlastně všichni si mohli užít ty technologie na vlastní kůži. Důležité je včas se registrovat na webu www.denchytremobility.cz.
4: Ahoj holky, taky jdete na casting?
5: Já už to mám v kapse. Bude ze mě sorbet.
4: To já vedu bráchu, je trochu natvrdlej, tak snad ho vemou.
5: Právě dozrálé ovoce, nejkvalitnější oříšky, čerstvá smetana. To je Gelato della Vita. Jediná opravdová italská zmrzlina v Liberci. Přijďte si k nám vychutnat denně čerstvé gelato, kávičku i zákusek. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
6: Trenýrkarna.cz.
7: Hlášení pro lovce slev.
8: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
9: Poctivý mošt poznáte hned. Podle skvělé chuti. V Moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce. Bez chemie a konzervantů. Tak, jak se to má dělat. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.
10: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
11: Jady. Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
12: Vybírat z podzimní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
13: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například aku řetězovou pilu za 599,90 a aku vysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
14: 19. září se v Liberci v Home Credit Aréně uskuteční další legendární galavečer XTB KSV 121. Můžeš se těšit na elitní zápasníky, jako je Štefan Vojčák, Josef Štumer nebo Leo Brichta. Nenech si ujít tuhle nadupanou událost. Vstupenky koupíš na ticketportal.cz. KSV.
9: Jitravský dvorec je nejlepší místo pro vaše vzpomínky v krásné krajině Lužických hor. Jak pro svatby, oslavy, tak i pro firemní setkání. Přijďte se přesvědčit sami. Jitravský dvorec. Místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.
6: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
15: Už žádný, mami, restartuj to.
16: Už se mi nesekne při penaltě.
17: Už nespane, když páříme s klukama.
6: Nová Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
18: Čekat na lepší cenu? Už není na co.
19: Zahrada Galas nabízí poslední nové rodinné byty za staré ceny.
18: I hned k nastěhování a bez hypotéky. Stačí jen 20% ceny bytu.
19: Zahrada Galas. Moderní družstevní bydlení v Liberci, Františkově.
18: Zahradagalas.cz.
20: A budu mít vlastní pokojík v novém bytečku.
21: Chytří si to spočítali. Tyron, největší Volkswagen, teď dostupný také na výhodný paušál. V Autonord vám stačí 10 690 korun měsíčně bez DPH. Servis, pojištění, veškerá péče v ceně. Autonord, autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Děčín, Česká Lípa. Autonord.cz.
22: Hit Radio.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

0: kombinace, která to dohromady umí skvěle rozpálit. David Guetta, Teddy Swims, Tones and I a Gone, Gone, Gone. Ladíte odpolední show na Hit Radio Kontakt, s vámi Denisa Janečková.
1: Kdo pak to zvoní s Hit Rádiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Dneska to byla opravdu rychlovka, cinklo to a už tam byla paní Zdenka, která si odnesla 7 000 korun. To znamená, na zítra je přichystaných 5 000 korun. 30 vteřin, to je čas, který máte, když zazvoníme v éteru Hit Rádia Kontakt v 7 hodin a 10 minut ráno. Schválně, kdo to bude zítra a jestli to někdo bude, vy se registrujte, info najdete na webu hitradiokontakt.cz. Já vám zítra 100% budu držet pěsti, protože 5 000 to prostě nenajdete jenom tak na ulici.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra. Stoj. Loka.

0: Sweet Caroline, Neil Diamond, Two Friends, s vámi Denisa Janečková, ladíte Hit Radio Kontakt, užíváme si to tady společně, neříkáte? Zároveň je to takový čas, pár minut před 3:15, kdy už byste mohli klidně pomalu odcházet z práce, minimálně zbalit všechny ty věci a prostě už vstříc hezky domů. Takže pokud náhodou už jste třeba na cestě, já vám za chvíli pošlu další skvělý hity za 100 let, nebo taky Bibi Rexa a Faithless jsou na vás nachystaní, tak buďte s námi.
1: Peníze, spousty peněz a pro jednoho 50 tisíc. Kdo pak to zvoní? Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7:10 zazvoníme a prachy se posypou. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
2: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Liberci na Hodkovické. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvé kuchyně.cz.
3: Komfort Plus. Odborníci na podlahové topení do každé rekonstrukce. Frézujeme podlahové vytápění přímo do stávajícího betonu. Bez bourání, bez nepořádku. Nulová stavební výška, maximální komfort. Komfort Plus.cz.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
4: Navštivte svého spolehlivého partnera Hyundai Auto Dorda Plus, Česká Lípa.
5: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
6: Přijďte na nejlepší burčák z jižní Moravy.
7: Do vinotéky Víno Hruška, v Liberci na Fignerce a v Jablonci u divadla. Pravý vynikající burčák.
6: Ve vinotéce Víno Hruška, v Liberci a Jablonci.
8: Jak udělat jedinečnou narozeninovou party? Jednoduše přeci, v IQ-landii nebo v IQ-parku. Naše balíčky zaručí nezapomenutelné zážitky, včetně občerstvení i výzdoby. Užijte si chytré narozeniny v IQ-landii či IQ-parku. Vše na IQ-landia.cz. A oslava je dokonalá. Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic.cz. Nebo volejte 734 579 079.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
10: Pepo, vstávej.
11: Nemusím.
10: Pepo, už je 8, vstávej.
11: Nemusím.
10: Je pátek, Pepo.
11: Nemusím.
10: Musíš už jít.
11: Nemusím.
12: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
13: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
14: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
15: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
16: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
17: Tak abyste ho nepromeškali.
16: V Auto ESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
17: Garanci kvality i výhodného financování.
16: Vyberte si ze 6000 vozů v Auto ESA právě teď a výhodně.
18: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
19: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
20: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
21: No jistě.
20: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
21: No jistě.
20: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
21: No jistě.
20: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
0: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
2: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
22: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
23: Kontakt.
24: Zlepši si náladu.
23: Zlepši si náladu.

New Religion a taky BB Rexa Faithless. S vámi Denisa Janečková na odpoledne na Hit Radio Kontakt. Ideální společnost. Před malou chvílí jsem vás nabádala k tomu, že už byste mohli pomalu odcházet z práce, přece jenom už máme po 3:15, čtvrtá už se blíží a zároveň dneska je den obejmi svého šéfa. Pokud jste právě teď v práci a máte blízko sebe šéfa, jděte ho obejmout. Třeba se nad vámi smiluje a rovnou vás pošle domů a řekne, jděte si užívat hezky ten domov. Kdo ví, za zkoušku nic nedáte, tak to vyzkoušejte a já vám k tomu pošlu další pecky, protože právě teď je na vás nachystaný Miles Smith a Nice to meet you.

0: nejlepší hity na severu Čech vám posílá Hit Radio Kontakt. Regards a Ride It právě teď doznívá. Za pár vteřin tady máme 16. hodinu a jdem na silnice. Nejlepší dopravní servis na severu Čech, opatrně v Liberci, v Palachově ulici u křižovatky se Šladovým náměstím havaroval skútr. Na místě je částečně blokovaný jeden jízdní pruh, takže očekávejte zdržení a stejně tak na průtahu Friedlandu směrem na Liberec ve Fignerově ulici, kde taky došlo ke střetu osobáku se skútrem. Tady zasahují záchranné složky, i tady se zdržíte. Myslete na to, jezděte opatrně a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Mami, já mám řidičák.
6: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
7: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
8: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší dvou let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
9: Každý den přináší nové výzvy.
10: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
9: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
10: Více na práce Ontex.cz.
11: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
12: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio Kontakt.
1: Hezké odpoledne, od mikrofonu přeje Klára Zemanová, jsou tady krátké zprávy. V minerální vodě Natura z Česka na Slovensku našli nejspíš žíravinu. Obsah láhve měl vysoké pH. Úřad hlavního hygienika Slovenska v této souvislosti nařídil mimořádné kontroly a spotřebitele vyzval, aby tuto vodu dál nekonzumovali. Polská vláda hodlá prosadit zavedení mimořádné daně z nadměrných zisků ropných společností. Získané peníze chce použít ke snížení cen pohonných hmot, uvedl to polský premiér Donald Tusk. Návrh na zavedení daně dříve zablokoval polský prezident Karol Navrocky. Ten je spojencem národně konzervativní opozice, píše o tom agentura Reuters. Rakousko o dalších 6 měsíců prodloužilo kontroly na hranicích s Českem, Slovenskem, Maďarskem a Slovenskem. Podle ministra vnitra Kernera jsou opatření proti nelegální migraci a pašerákům stále nezbytná. Rakousko zároveň tvrdí, že kontroly i jejich rozšíření do pohraničí mají co nejméně komplikovat pravidelné přeshraniční dojíždění. No a český fotbalista West Hamu Tomáš Souček před úterním utkáním poháru proti Fulhamu přinese při pietě dres zesnulé klubové legendy brankáře Luďka Mikloška. 31-letý nedávný kapitán národního mužstva označil krajana za nejlepšího golmana v historii kladivářů.
2: Sever Čech aktuálně měří teploty okolo 20 stupňů. Nejvýš mají v České Lípě, kde je dokonce 22, a nejmíň se hlásí v Semilech, kde máme krásných příjemných 19. Jasno, dneska čekáme až do večera.
0: Hit Radio Kontakt.
2: Pokračuje odpolední show. Na Hit Radio Kontakt je s vámi Denisa Janečková. My si užíváme nabitej playlist jen tím nejlepším a za chvíli se podíváme, kde budou hrát Tygři na start Extraligy, která startuje už zítra. Těším se na to, budu chodit fandit, ale všechno to probereme už za malou chvilku. Do té doby Michael Schalt, Rehab a taky Waterfall. Tak si to pojďte užít. Krásný odpoledne.

Tomu říkám perfektní odpoledne, ještě k tomu úterní odpoledne. Ladíte Hit Radio Kontakt, takhle skvělý hity vám k tomu hrajou. See you again, právě teď za námi. Možná mi to tematicky trošku hraje do karet, co vám právě teď budu říct, protože nám startuje extraliga, hokejová extraliga. Už zítra a rovnou naši tygři vyráží, a to směr Plzeň, protože zítra hrajou v Plzni od 17.30, tudíž od 17:30 večer. To je takový čas, kdy už se doma z práce, už byste měli mít děti vyzvednutý z kroužku, měli byste mít napsaný úkoly a nejlíp taky uvařený oběd a připravený svačiny, abyste si to mohli v klidu celý vychutnat. Jo, hrajeme samozřejmě proti Plzni, to dává smysl, takže nezapomeňte dát do té lednice ty piva, nezapomeňte si koupit nějaký chipsy, ať k tomu máte co přichroumkávat, a hlavně si to nezapomeňte užít. Teď, kdy potom na domácím hřišti si užijeme hned tuhle neděli, ale o tom zase příště. Teďko držíme pěstin na zítřek, protože je to první kolo, co si budeme povídat, je dost zásadní. Teď už ale další hity, Kaskada a Every Time We Touch, to je kousek, který je pro vás nachystaný na Hit Radio Kontakt právě teď.

0: Naprosto úžasný Alex Warren a taky jeho Ordinary. V éteru Hit Rádia Kontakt ladíte vaši odpolední show a s vámi je Denisa Janečková. Minutka po čtvrt na pět a schválně, protože teď je takový ten čas, kdy určitě jedete třeba na nákup, na tu večeři nebo zítra na svačiny do školy a do práce, využíváte samoobslužný pokladny, protože ono to totiž není jen tak. Můžete si tam dát trošku majzla na pár věcí. Na jaký konkrétně, to si řekneme už za malou chvíli, ale věřte mi, že to by vás nenapadlo. Teď už si jdeme dát ale další hity. Před námi Miley Cyrus a její Flowers. Už za chvíli.
1: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
2: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují? Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
3: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
2: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
3: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
2: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
3: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
2: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
3: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
2: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
6: Kopia Liberec. Jsme tu pro vás.
7: Potřebujete poháry, medaile, trofeje?
6: Navštivte nás v Liberci na Františkově za Svedem.
7: Sportovní poháry, medaile, plakety, diplomy a další sportovní trofeje.
6: Vybírejte na poháry@marty.cz.
8: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
6: Tak to musíme do Spoltexu.
8: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
6: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
8: Tak už pojeď.
6: Spoltex.cz.
9: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
10: Co hledáš? Trůn pro královnu?
9: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
11: Navštiv nábytek Raš v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
9: To je jak sen. Kdeže to je?
11: Lumko v nábytku Raš. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.
12: Gepy, přívěsy Liberec. Scháníte vozík? Na zahradu, stavbu i kolem domu? Gepy, přívěsy Liberec. Vozíky skladem, rychlé dodání a servis, na který je spoleh. Dříve Gamet, dnes Gepy, přívěsy Liberec. Pavlovice, dole v zatáčce pod hokejkou. Přívěsy Liberec.cz.
13: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
14: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
15: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. V DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
16: Pozor! Mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
17: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
18: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility. 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
19: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu. Hit Radio.

Ladíte Hit Radio Kontakt, odpolední show a s vámi Denisa Janečková. Před malou chvílí jsem vám mířila na samoobslužný pokladny a kamarádi, jestli jdete dneska nakoupit, dávejte si prostě bacha na jednu věc, na plastovou tašku a na takový ty drobnosti, které si říkáte, že to vlastně všichni přehlídnou. Švýcarsko je důkaz, že vás může i nezakliknutí plastový tašky na samoobslužný pokladně dohnat ještě za 4 měsíce. A to doslova a do písmene. Jedna paní si vzala v obchodě ve Švýcarsku na ovoce plastovou tašku, ale na samoobslužný pokladně tak nějak zapomněla označit, že ji má. No a člověk by čekal maximálně, zapomněla jste na tu tašku, tak doplaťte ty dvě koruny. Ne, o 4 měsíce později je začali stíhat policajti a teď po nich chtějí pokutu v přepočtu, podržte se, 7700 korun. Prosím vás, 7700 za jednu plastovou tašku, to už podle mě není nákup ovoce, to už je investice do nějakého taškového podsvětí. Milí posluchači, až dneska budete u samoobslužný pokladny, pokud je využíváte, kontrolujte opravdu všechno. Rohlíky, banány, plastová taška, všechno. Nechcete potom, aby vám v lednu zazvonil policajt u dveří a řekl, dobrý den, máme tady jeden nevyřešený případ. Plastová taška září,

0: úternímu odpolední vám posílám Glass Animals a taky Heatwaves. Právě teď ale doznívají v éteru Hit Rády a kontakt s vámi je Denisa Janečková. A pokud hledáte nějaký kulturní program na tenhle týden, rozhodně vás tady zaujmeme, protože zítra to v Lidákách bude žít a já předávám slovo naší Denči.
1: Do Liberce míří černá komedie Vzhůru ke hvězdám. Čeká vás typický irský černý humor. Petra Nesvačilová a Iva Pazderková se představí jako pečovatelky, kterým jeden obyčejný den obrátí život na ruby. Hraje se ve středu 16. září od 7. večer ve Velkém sále v Lidových sadech v Liberci.
2: Společnost Liberecké komíny, to znamená spolehlivost, bezpečí a odbornou péči o vaše komíny. Více na libereckekomíny.cz.
3: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
4: Informujte se u svého autorizovaného dílera BMW Kartek Liberec. Více informací a širokou nabídku nových i ojetých vozů naleznete na www.kartekgroup.com. Kartek Liberec.
5: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
6: Liberecká výšina.
7: Jedinečné prostředí v srdci přírody pro vaše aktivity i relax.
6: Restaurace s příjemným ubytováním, wellness, vyhlídková věž i minizo.
7: Zkrátka vše pro krásné chvíle s rodinou či přáteli.
6: Libereckavýšina.com. Pro radost z každého okamžiku.
8: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
9: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
10: Tomas Arsov v Tetě?
9: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
10: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
9: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
11: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
12: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
13: Vinylovou? A bude sama hrát?
12: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
14: Experto Family. Od V podlahy.
15: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
16: Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Servis Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Servis Plus. Těšíme se na vás.
17: Serviceplus.cz.
18: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
19: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
18: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
19: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
18: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021-27.
20: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap+.
21: Gap. Individual style for every generation.
0: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
21: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
22: Hit Radio Kontakt.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

nejlepší hity, který tady na severu Čech máme. Guru Josh Project právě teď za námi. S vámi je Denisa Janečková a schválně, už šetříte na Vánoce, nebo nejlíp máte už nějaký dárky na Vánoce, anebo to jako já necháváte na poslední chvíli, řešíte to nejlíp, když je Black Friday a jsou nějaký ty slevy, anebo prostě týden před Vánocema. Kamarádi, kdo budete kupovat nějakou hračku letos? Si podle nových výzkumů v hračkářstvích před Vánoci necháme jako Češi 3,5 miliardy korun. Já jsem teda upřímně nevěděla, že ani tolik peněz máme. Ale co si budem povídat, prostě interaktivní hračky jsou velký hit, ideálně když je to ještě tematický a je na tom buď to tlapková pantrola, Minecraft, Harry Potter nebo třeba Mimoni. No, taky Lego. Lego není úplně to nejlevnější, co máme. Zároveň, ale to už není jenom hračka pro malé děti, ale i pro dospělí. No, každopádně, možná taková připomínka pro vás, že sice máme 15. září, ale možná byste už mohli něco dát takhle stranou i na ty Vánoce, anebo si zajít klidně nakoupit pro nějakou tu hračku. Ať máte dceru, syna, vnuka, vnučku, kohokoliv z dětí, obdarovat je prostě musíte. A zavděčíte se jim právě hračkou. Teď už další hity. We Pray na Hit Radio Kontakt.

0: Na Hitrádiu Kontakt Dua Lipa, Training Season. Právě pokud teď jedete třeba z gymu, tak věřím, že tohle vás ještě nakoplo, že si půjdete třeba ještě zaběhat. Teď se ale pojďme podívat, jak to vypadá u nás na silnicích, abyste věděli, kde se tomu po případě vyhnout. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Pozor si dávejte v Liberci v Ukrajinské ulici, kde probíhají stavební práce. Silnice tady je aktuálně uzavřená a na Českolipsku v Mimoni ve Hvězdovské ulici u podniku Falcon až po prostor křižovatky s ulicí Smetanova je taky silnice uzavřena. Myslete na to, jezděte opatrně a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax.

0: efektivní užitkové vozy. Vše na tenax.auto.eu.
1: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
2: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i

0: dnes. Sviany. Srdeční záležitost. On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Kontakt.
1: Jsou tady další krátké zprávy v 17 hodin a Klára Zemanová, hezký den. Nad Prahu v pátek odpoledne proletí akrobatická skupina britského královského letectva Red Arrows. Letouny se nad metropolí objeví po 14. hodině a ve výšce zhruba 300 metrů předvedou průlet s kouřovými efekty. Formace přiletí od severu nad letištěm Václava Havla se seskupí a přes Vltavu zamíří nad centrum města. Dopravu na varšavském hlavním nádraží v neděli večer zkomplikoval zatoulaný los. Ten se procházel v železničním tunelu a v jednu chvíli se uvelebil u kolejí. Zasahující týmy zvíře uspaly a z nádraží odnesly. Dostal v žertu jméno Emil, stejně jako los, který putoval z Polska do Rakouska. Turecko zadrželo nejméně 150 protestujících proti zátahům na LGBT plus komunitu. Informovala o tom agentura Reuters. Turecká vláda policejní razie zdůvodňuje ochranou dětí a rodinných hodnot. A na závěr míříme do světa sportu. Finále fotbalové ligy mistrů se v roce 2029 uskuteční na opraveném stadionu v Barceloně. UEFA zároveň na webu potvrdila, že o rok dříve se vyvrcholení milionářské soutěže bude konat v mnichovské Allianz aréně.
2: Zítra čekáme na severu teploty až na 24 stupních. Očekáváme převážně oblačno, později odpoledne už se bude zatahovat a k večeru můžeme počítat jak s deštěm, tak s bouřkama.
0: Hit Radio Kontakt.
2: Pokračuje odpolední show na Hit Radio Kontakt s vámi, stále Denisa Janečková. Pokračujeme ve skvělých hitech, rovnou na start tady mám nachystaný Hathaway a What is Love, takže si trošku už přičichneme k tomu, jak zní pátek. Ale samozřejmě koukneme i na další věci. Čeká nás toho spoustu v téhle hoďce, samozřejmě taky několik dalších hitů. Teď už ale What is Love?

Farna a taky s ní Miraj. Vzpomeneš si, to je kousek, který věřím, že vzal za srdce spousty z vás. Na Hit Radio Kontakt vám ho servírujeme a to s radostí. S vámi Denisa Janečková, vidíte to venku, jak to krásně vypadá. Možná právě teď jedete třeba na nějakou dobrou procházku, anebo přemýšlíte, co s večerem, co s načnutým večerem, co takhle sebrat prostě kámoše nebo rodinu a udělat si ještě jednu z posledních pořádných grilovaček. Takovej spontánní nápad padl i tady u nás a samozřejmě dneska se toho musí využít. Tak toho využijte taky, nakupte nějaký dobroty a hoďte to prostě na ten oheň a užijte si takovýhle krásný počasí. Ještě trošku toho babího léta přece jenom máme. Před námi další pecky, my vám k tomu totiž budeme hrát, jakou lepší společnost byste si mohli vybrat. Tady jsou One Direction, What Makes You Beautiful.

0: minutky po čtvrt na šest ladíte odpolední show na Hit Radio Kontakt. Tohle byl Benson Boone, ta nejlepší společnost, která třeba k té večerní grilovačce se hodí naprosto skvěle. Nebo pokud náhodou nechcete třeba vyrazit grilovat, tak můžete vyrazit ještě do lesa, protože potvrzuji vám to tady všem, že houby rostou. Včera já, přestože jsem šla jako člověk, který v životě nenašel víc jak jednu houbu, tak jsem včera našla pěkně plný koš, takže toho určitě využijte a vyražte i s třema dvěma třema košíkama, protože věřte mi, bude se vám to hodit.
1: V Chrastavě se po půl roce dokončuje rekonstrukce Fírichova domu. Blíží se taky oblíbený koš Tvín a to není vše. Chystá se třeba taky otevření nového multifunkčního hřiště. Co dalšího se v Chrastavě děje, vám na Hitrádiu Kontakt poví starosta Michal Canov. Nalaďte si nás ve čtvrtek.
2: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hitrádia Kontakt.
3: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
4: KB Car, Generála Svobody Liberec a ulice Pražská Mladá Boleslav. www.kb-car.cz.
5: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
6: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
7: Trenýrkarna.cz.
8: Hlášení pro lovce slev.
9: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
10: No to není možný.
9: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
11: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru včetně dotace přináší investici, která dává smysl. Čandasolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Čanda Solar.
12: Jady. Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
13: Vybírat z podzimní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
14: Jsem hrdina.
15: Co tady blbneš?
14: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
15: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
14: Vše na 211.cz.
15: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
14: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
16: Přijďte na nejlepší burčák z jižní Moravy.
17: Do vinotéky Víno Hruška, v Liberci na Fignerce a v Jablonci u divadla. Pravý vynikající burčák.
16: Ve vinotéce Víno Hruška, v Liberci a Jablonci.
18: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
19: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
20: Pak přijeďte do AutoESA.
19: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
20: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
19: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
20: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
21: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
22: Pepo, vstávej.
23: Nemusím.
22: Pepo, už je 8, vstávej.
23: Nemusím.
22: Je pátek, Pepo.
23: Nemusím.
22: Musíš už jít.
23: Nemusím.
24: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
0: 19. září se v Liberci v Home Credit Aréně uskuteční další legendární galavečer XTB KSW 121. Můžeš se těšit na elitní zápasníky, jako je Štefan Vojčák, Josef Štumer nebo Leo Brichta. Nenech si ujít tuhle nadupanou událost. Vstupenky koupíš na ticketportal.cz. KSW.
1: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. 12 nejmodernějších solárek na míru vaší pokožce a potřebám. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
2: Chytří si to spočítali. T-Roc, nejžádanější SUV od Volkswagenu v Evropě, teď poprvé také na výhodný paušál. Auto Nord vám stačí 8390 Kč měsíčně bez DPH. Servis, pojištění, veškerá péče v ceně. Auto Nord, autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Těčín, Česká Lípa. Autonord.cz.
7: Petě je extra várka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
10: Hit Radio.
25: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

Skvělá společnost na Hitrádiu Kontakt, Damiano David a First Time. Právě teď doznělo. Před námi už je ale kousek, který mě osobně tak nějak připomíná jízdu v autě, když jsem byla malá, protože moje teta vždycky tohle hrála. A to je takový ten song, co si pustíte ne jednou, ne dvakrát, ale třeba 10krát za sebou a vždycky vás baví. I po letech věřím, že baví i vás, a proto ho tady pro vás na Hitrádiu Kontakt máme. Bittersweet Symphony a taky Verve. To je kousek, který si 2 minuty po 5:30 užijeme společně.

Pět minut před 6:45. Ladíte Hit Radio Kontakt s vámi, Denisa Janečková, Pink právě teď za námi. No a nás už za 20 minut zhruba čeká večerní speciál. Ten si užijete a budete si užívat sami skvělý hity. Phil Collins, taky ATC nebo Annie Lennox a spoustu dalších úžasných men. To všechno pro vás nachystaný, takže k večernímu programu ideální program. Tak zůstaňte.

0: Denně šampionů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu.
1: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
2: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
3: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
4: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: Čekat na lepší cenu? Už není na co.
8: Zahrada Galas nabízí poslední nové rodinné byty za staré ceny.
7: I hned k nastěhování a bez hypotéky. Stačí jen 20% ceny bytu.
8: Zahrada Galas. Moderní družstevní bydlení v Liberci, Františkově.
7: Zahradagalas.cz.
9: A budu mít vlastní pokojík v novém bytečku.
10: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
11: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
12: No jistě.
11: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
12: No jistě.
11: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
12: No jistě.
11: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
13: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
16: No jo, a zas to musím řešit já. Tak příště domo.
17: Domo.elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.
18: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Výhradní distributor výrobců Pletak a Emje Gerist. Top lešení, díly a veškeré příslušenství. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
19: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
0: Hit Radio Kontakt.
3: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: všecko, tak všechno mám.
1: Na Hit Radio Kontakt Poetika, taky jejich blízko, nám se přiblížil konečný čas dnešního odpoledne. To znamená, že za chvíli už si vás přeberou kolegové z večerního speciálu a my se uslyšíme zase zítra ve 3 odpoledne, kdy se na vás budu těšit. Teď už pro vás David Guetta, One Republic a taky I Don't Wanna Wait. Mějte krásný večer, mějte se krásně a zatím čau!

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Opatrně na Českolipsku v Mimoni ve Hvězdovské ulici u podniku Falcon až po prostor křižovatky s ulicí Smetanova je tady uzavřená silnice a v Liberci v Ukrajinské ulici probíhají stavební práce a ani tady aktuálně neprojedete. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
4: Lásko, jaký bys chtěla auto?
5: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
4: Ale já myslel, jakou barvu.
5: Barvu? Je tak to nevím.
4: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
6: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
7: Asi bouchla hadice.
6: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
7: Co?
6: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
7: Chlapi, jedem do Hostru!
8: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Na českých silnicích zemřelo o prázdninách 100 lidí, což je o 12 více než loni. Počet obětí dopravních nehod se vrátil na úroveň roku 2021. Stoupl také počet kolizí, zhruba o 900, bylo jich 15 600. Doplní ředitel služby dopravní policie Michal Hodboď.
10: Nejtragičtější příčiny zůstávají stejné. Tady na prvním místě to byla rychlost, to znamená nepřiměřená rychlost, pak se tam bavíme o nepozornosti a pak tam máme zastoupeno to přejetí do protisměru z nějakého důvodu, ať už nezvládnutí toho stroje, anebo to může být i z důsledku únavy, ale samozřejmě ty detaily se potom těžko zjišťují, když tam dojde k tragické dopravní nehodě.
9: Nejpočetnější skupinou obětí byly o prázdninách motorkáři. Zemřelo jich 32, tedy zhruba třetina z celkového počtu. Slovenští hygienici oznámili nález patrně žíraviny v minerálce Natura z Česka. Obsahlá ve měl vysoké pH. Na území naší republiky se podle hygieniku potenciálně nebezpečná šarže nevyskytuje. Podle informací výrobce byla dodána pouze na slovenský trh. Rychlíky na lince R10 Praha, Hradec Králové, Trutnov bude od prosince 2028 pravděpodobně provozovat RegioJet. Nahradí stávající České dráhy, které byly druhým účastníkem soutěže. Dnes začala 15-denní lhůta pro odvolání. Hokejová repre vstoupí do nové sezony ve čtvrtek 5. listopadu a to zápasem proti Švédsku v pražské O2 aréně. Utkání, které bude součástí úvodního turnaje seriálu Eurohockey Tour, bude zároveň premiérou nového realizačního týmu, vedeného hlavním trenérem Zdeňkem Motákem.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
9: K ránu se objeví ojedinělé mlhy, nejnižší teploty 14.

0: 11 až 9, pak na východě kolem 7 stupňů. No a přes den většinou oblačno, polojasno, odpoledne další přibývání mraku. Přidají se přehánky nebo déšť, lokálně bouřky, ale teploty vysoké 22 až 27 stupňů. Foukat bude postupně severozápadní vítr.
1: Hezký večer, 2 minuty po 6 hodině, s vámi už Kateřina Pechová a samozřejmě před námi cesta časem. A to pomocí těch nejlepších songů z 80., 90. a taky milénia. Na start našeho večera jsou tu ATC.

Jamie Walters a Hold On. Posloucháte Hit Radio, krásný večer. 10 minut po 6. úterý je tady. Ano, pokud jste někdo měli pocit, že už je minimálně čtvrtek, není. Je úterý, prosím vás, jo, ale to nevadí. Dneska se i docela vyčasilo. Co jsem koukala, tak se žene výrazné ochlazení za námi. Tak pokud jste se dneska třeba zapotili, pač jste to slunce nečekali, pojďme si to užít, jo, protože jestli se výrazně ochladí, tak zase budeme vzteklí, že musíme lovit všechny ty svetry a teplý ponožky a tak dále, takže hele, jo, je hezky a je to samozřejmě naprosto super, ok? A co víc, ten nejlepší soundtrack, ten máme úplně zadáčo, právě teď Phil Collins a In the Air Tonight.

0: Jedinečná Annie Lennox a Little Bird. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. Čtvrt na sedm, doufám, že máte fajn večer, že už jste ideálně doma. Jo, a takový to, a teď nemusím. To by byla samozřejmě ideální varianta. Pokud to tak není, tak si to můžeme na chvilku třeba aspoň představit, jo. Nebo aspoň na chvilku ty starosti tak jako nechat jako fuj, pryč, pryč. Skamenělý dítě, osmě ti pravý dě, splašený pliš. No prostě si jenom chvilku užij ty nejlepší songy. Za chvilku skupina Lucie a Skamenělý dítě, taky Alphaville nebo Shania Twain.
1: Každý den přináší nové výzvy.
2: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
1: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
2: Více na práce Ontex.cz.
3: Šrot Ramš. To je pro ojetinu ten nejveselejší funebrmáš. Ramš. Výkup autovraků k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš. To je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš. Česká Lípa Sosnová. Když vrak musí na onen svět. Šrot-ramš.cz.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
7: Tomas Arsov v Tetě?
6: Přesně. Saloní péče je teď zase o kus blíž.
7: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
6: Tomas Arsov, saloní péče. Nyní ještě blíže vám.
8: Chytří si to spočítali. Tiguan pojme rodinu, výbavu i víkend na horách. Za to cenu má překvapivě nízkou. Teď v Autonord na výhodný paušál. Stačí vám 9290 korun měsíčně bez DPH. Servis, pojištění, veškerá péče v ceně. Autonord. Autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Těčín, Česká Lípa. Autonord.cz.
9: Vyrazte za zážitky na kole do Ústeckého kraje. Čekají vás tři krásné říční cyklotrasy. Labská stezka s výhledy v údolí Labe a možnosti spojit kolo s lodním výletem, ohře vedoucí krajem Chmele a památek UNESCO i přírodní ploučnice pro milovníky klidu. A kdo má rád adrenalin, zamíří na hřeben Krušných hor nebo vyzkouší místní traily. Objevte Ústecký kraj ze sedla kola.
10: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomysl.cz.
11: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
12: Tiskne, kopíruje, skenuje.
11: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
12: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete. Tisknu levně
13: CZ. Náplně hned.
14: Hit Radio Kontakt jede za vámi. Vidíme se na slavnostech, koncertech a festivalech. Potkáte se s námi ve fanzóně. Vezeme tisíce výher. Poslouchejte Hit Radio Kontakt, ať víte, kde se bavit.
15: Profesionální a spolehlivá správa vaší nemovitosti, to je okresní stavební bytové družstvo Kamenická. OSBD Kamenická.cz.
16: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Liberec, Jablonec, Hodkovice.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Shania Twain v éteru Hit Rádia, krásný večer. Mimochodem, dneska je dost důležitý den. Pánové, pozor, pozor, pozor, protože dneska je den oceň svou manželku. Tak jestli jste to dneska ještě neudělali, je čas to napravit, je večer, jo. Protože údajně, tak nějak jako už víme, nakolik by se dala práce takhle ženy v domácnosti ocenit. Britové z webu Interflora to spočítali na skoro 4 miliony korun, což není málo. Kdo z vás má 4 mega jen tak v kapse, že jo? Navíc, kdyby manželky začaly stávkovat, pojďme si říct, že moderní civilizace by skolabovala přibližně do 48 hodin, jo? Protože kdo jiný ví, kde jsou ty náhradní pytlíčky do vysavače, kde jsou ty tablety do myčky a jak se vlastně používá každý přístroj doma. Aha, aha, nejde samozřejmě o takový ty úplně basic věci jako mytí nádobí, jo, to je ta nejlepnější položka. Počítá se tam ale hlavně ta mentální zátěž. Neustále běžící procesor v hlavě, to je takový to, jak máte otevřených jako 20 oken internetu, někde v pozadí hraje nějaká písnička, netušíte, odkud to vychází a do toho se tam načítá video. Tak tohle se děje v ženský hlavě, jo. Takže prosím vás, pokud máte svoji paní doma, oceňte ji. Řekněte jí, jak moc pro vás znamená a pojďte si s ní třeba zatancovat. To by mohlo zabrat, hele. Normálně ji vytáhněte z křesla, řekněte pojď, pojď zlato. Mojo a Lady Hear Me Tonight k tomu, tak si to užijte.

0: Nick Kershaw, I won't let the sun go down on me, jste z Hitrádiem. 6:45, doufám, že máte krásný úterý, že si to užíváte. Dneska bylo ještě hezky, už takových dnů asi moc nebude. Ačkoliv i zima bude nadprůměrná, takže hele, nebudeme malovat čerty na zeď, jo? Pač do Mikuláše, je naštěstí ještě daleko. Heaven is a place on earth, o tom už za chvilku. Belinda Carlisle, taky se budou Black Eyed Peas nebo Erasure.
1: Společnost Liberecké komíny, to znamená spolehlivost, bezpečí a odbornou péči o vaše komíny. Více na libereckékomíny.cz.
2: Automoto muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej. Propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
3: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
4: Vinylovou? A bude sama hrát?
3: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
5: Experto Family. Od V podlahy.
6: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Keri's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
7: Hit Radio Kontakt jede za vámi. Vidíme se na slavnostech, koncertech a festivalech. Potkáte se s námi ve fanzóně. Vezeme tisíce výher. Poslouchejte Hit Radio Kontakt, ať víte, kde se bavit.
8: Profesionální a spolehlivá správa vaší nemovitosti, to je okresní stavební bytové družstvo Kamenická. OSBD Kamenická.cz.
9: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
10: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví Spomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví Spomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví Spomyšl. Skutečné zahradnictví.
11: Září jeden naplno. Soutěžte o tiskárnu.
12: Tiskne, kopíruje, skenuje.
11: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
12: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
13: Tisknu levně CZ.
14: Náplně hned.
15: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
16: KB Car, Generála Svobody Liberec a ulice Pražská Mladá Boleslav. www.kb-car.cz.
17: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
18: Spolehlivý a rychlý internet v Libereckém kraji. To je Sferianet. Kvalitní pokrytí a rozsáhlá optická síť. To je Sferianet. Bezkonkurenční ceny s rychlostí až 1000 megabitů. To je Sferianet. Internet, televize, volání. To je Sferianet. Volejte 480 000 000. Sferia.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: nový plot mám.
1: Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 26. září v Praze Běchovicích. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: Vyrazte za zážitky na kole do Ústeckého kraje. Čekají vás tři krásné říční cyklotrasy. Labská stezka s výhledy v údolí Labe a možnosti spojit kolo s lodním výletem, ohře vedoucí krajem Chmele a památek UNESCO i přírodní ploučnice pro milovníky klidu. A kdo má rád adrenalin, zamíří na hřeben Krušných hor nebo vyzkouší místní traily. Objevte Ústecký kraj ze sedla kola.
3: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
4: Tiskne, kopíruje, skenuje.
3: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
4: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
5: Tisknu levně CZ.
6: Náplně hned.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
6: Krásný večer, minuta po 7 hodině, doufám, že si užíváte úterý. My si dáváme dál ty absolutně nejlepší hity a pozor. No co by nás tak mohlo jako probrat, že jo? Co by tak mohlo trošku rozproudit tu krev v žilách? Eye of the Tiger, to zvládne.

Enigma právě teď v éteru Hit Rádia. Krásný večer. Máme tady poměrně bizarní záležitost, protože prosím vás, když si dáte Happy Meal, tak to neznamená, že vám to zlepší náladu. Ale to my asi tak nějak jako víme, že jo? Jsou lidi, kteří to neví. Nebo předstírají, že to neví. Jeden chlápek teď prosím vás žaluje McDonald's, a to proto, že si dal Happy Meal a necítil se potom veselejší. Ano, ano, to je takový to, proč musíme mít na kelímcích, že jo, s kávou napsáno pozor horké, protože se najdou lidi, kteří si koupí horký kafe a pak se diví, že se opařili, protože jim nedošlo, že to kafe bude horký. Takže teď to vypadá, že na krabičkách s Happy Mealem bude muset být napsáno, tento Happy Meal vám nezlepší náladu. Nebo minimálně, pokud nejste čtyřleté dítě. Takže tady pánovi gratulujem, moc jsem zvědavá, jak tahle kauza dopadne. Co víme, že dopadne skvěle, to jsou naše další hity. To nejlepší z 80., 90. a milénia. Teď je tu Janet Jackson, Together Again. Tak jdem na to.

0: Welcome to my life. Simple Plan dohrávají v éteru Hit Radio. Krásný večer, 7:45, my si spolu dáváme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Cestujeme časem a musím říct, že na tom je nejlepší to, kolik skvělých songů v té době vzniklo. A spousta z nich má výborný poselství. Jo, už jsme tady měli, že vlastně nebe je tady u nás na zemi. Jo, tak je o tom, jak se nesmíte vzdávat. A taky třeba něco, co každá z nás dámy chce občas slyšet.
1: Pro mě se zdá pěkná, pěkná, pěkná.
0: Tak kdyby vám to náhodou neřekl ten váš, řekne vám to Janek Ledecký. A to už za chvíli.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
4: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
5: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
6: 19. září se v Liberci v Home Credit Aréně uskuteční další legendární galavečer XTB KSV 121. Můžeš se těšit na elitní zápasníky, jako je Štefan Vojčák, Josef Štumer nebo Leo Brichta. Nenech si ujít tuhle nadupanou událost. Vstupenky koupíš na ticketportal.cz. KSV.
7: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
8: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
9: Září jede naplno, soutěžte o tiskárnu.
10: Tiskne, kopíruje, skenuje.
9: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
10: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
11: Tisknu levně CZ.
12: Náplně hned.
13: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
12: Tak dobře poslouchejte.
13: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
11: House Running.
12: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
13: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
12: Budete viset 101 metrů nad zemí.
13: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
14: Maminko!
12: Prostě pořádnej adrenalin.
13: Tenhle zážitek najdete pouze na
11: firmanazážitky.cz.

0: DJ Semi v éteru Hit Rádia, krásný večer a dneska to cinklo.
1: Kdo pak to zvoní s Hit Rádiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Je to tak, kdo pak to zvoní stále pokračuje. Pokud máte registraci na hitradio.cz, měli byste každé ráno v 7.10 být ready, protože v tu chvíli vždycky naše snídaně šampionů udělá tohle. Takhle pustějí zvoneček Féteru a v tu chvíli vy musíte vykouknout ze dveří, z okna, odkudkoliv, abyste našli naší hlídku. A dneska se to podařilo. Paní Zdeňka vyběhla po asi 9 vteřinách. Neskutečná rychlost a díky tomu má 7000 korun. Jsme tak opět na startu. To znamená, že na někoho z vás, z registrovaných, zítra čeká 5000. Takže prosím vás, 7.10, buďte ready. No a pojďme si připomenout, jak to ráno vypadalo. Teď.
2: 30 sekund startovalo, všichni, kdo jste registrovaní na webu hitradio.cz, běžte se podívat ven, nebo koukněte z okna, jestli tam nestojí opět hezký kluk.
3: Je to tady, je to paní Zdeňka.
0: Už je takhle rychle, Ježišmarja.
2: No tak bomba.
3: To bylo pár sekund.
0: Zdeňko.
3: Viděla nás z okna, já ji předávám.
2: Dobré ráno, ano, Zdeňko.
4: Dobré ráno.
2: Tak vy jste na nás číhala.
4: Ano.
0: Vy jste tam normálně úplně přepadla naší hlídku, Marka.
4: Ano, přesně tak.
2: My víme, že to je trošku přepadovka, ale už vám teď můžeme říct, že vyhráváte 7000 korun.
4: Jupi.
0: Moc gratulujeme.
4: Děkuju moc.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: Fine Young Cannibals, Good Thing v éteru Hit Radio. Přeju vám všem krásný úterní večer. Doufám, že pokud třeba ta nálada dneska nebyla úplně dokonalá, což se samozřejmě může stát, jsou i takový dny, to k tomu patří, tak ale doufám, že vám s ním pomáhají tyhle songy. To nejlepší z 80., 90. a milénia. To jsou totiž songy naprosto zásadní. A za chvilku v tom budeme pokračovat, jo. Cyndi Lauper, legenda, divoký vlasy, fantazie, Mika, jo, a jeho Grace Kelly, on je jiný, ale on to tak chce, dokonce se ho snažili, prosím vás, tehdy změnit. Naštěstí se tomu vzepřel a řekl, ne, ale je to dobře, protože tak, jak je, je skvělej. No a k tomu třeba tohle. Song, který určitě všichni dobře znáte. Kapela, kterou jste nemohli minout. Činašky a jejich dlouhý kouř už za chvilku do uší, tak si to užijte.
1: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Doplňte si u nás vitamin D a podpořte tak svou imunitu a čistou pleť. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun. V Liberci u Kulturáku.
2: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
3: Co hledáš? Trůn pro královnu?
2: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
4: Navštiv nábytek Raš v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
2: To je jak sen. Kdeže to je?
4: Lumko v nábytku Raš. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.
5: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější certifikované lešenářské komponenty v ČR. Podpora 7 dní v týdnu. Garance spokojenosti. Nejnižší ceny s maximální péčí o zákazníky. Jedině na metalparts.cz. Teď hned.
6: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax od L-Trans Liberec. Spolehlivost, maximální výkon, minimální starosti. Užitkové vozy Tenax od L-Trans Liberec. Nízké provozní náklady, vysoká efektivita a výdrž. To je Tenax. Více na tenax.auto.eu.
7: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
8: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
9: No jistě.
8: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
9: No jistě.
8: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
9: No jistě.
8: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
10: Ahoj, tady Sagwa Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
11: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
10: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětirájetour.cz.
11: Bude vejdán.
12: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.

0: Zdravé. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce. Bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdraví dětí a celé rodiny. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.
1: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvispomysl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
2: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru, včetně dotace, přináší investici, která dává smysl. chandasolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Čanda Solar.
3: Hezký večer, Kateřina Pechová s vámi a taky to nejlepší z 80., 90. a milénia. Teď jsou tu Depeche Mode.

prostě nádhera. Patrick Swayze, She's Like the Wind, posloucháte Hit Radio. No a když už jsme teda u takovýhle romantiky, jo, tak já navážu ve stejném duchu, protože prosím vás, je to... Asi jste to každá někdy udělali. Asi to platí teda hlavně u nás žen. Nevím, pánové, klidně se přiznejte, nestyďte se. Protože prosím vás, je teď prokázaný, že čichání k přítelově třeba mikině nebo tričku nebo partnerově, jo, kusu oblečení, samozřejmě takovýho, co už měl na sobě, to znamená, že z něj cítíte to jeho pyžmo, tak to normálně prokazatelně snižuje stres. To je jako hustý, jo, takže takový to, že vám kluci krade mikiny, to není proto, že bychom chtěli vám krást mikiny. My to potřebujeme. My to potřebujeme, aby jsme mohli být ta klidná, hodná koťátka, jo, takže dámy, čichat k mikinám, tričkám v pohodě, jenom prosím vás, vyhněte se ponožkám. Ok, Jamelia a Superstar právě.

0: a Keep the Faith. Posloucháte Hit Radio. Přeju vám všem krásný úterní večer. Tak co? Zatím dobrý? To jsem ráda, to jsem přesně chtěla slyšet. Doufám teda, že jste říkali ano, samozřejmě. To nejlepší z 80., 90. a milénia pokračuje. Za chvilku třeba tohle. Ano, Black Velvet, to je Alana Miles, k tomu taky Gypsy Kings nebo Team, tak buďte s námi.
1: Září jede naplno, soutěžte o tiskárnu.
2: Tiskne, kopíruje, skenuje.
1: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
2: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
0: Tisknu levně CZ. Náplně hned.

Tým a Držím ti miesto. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. Mimochodem, za chvilku, konkrétně 1. listopadu, bude mít roční výročí naprosto fantastická událost. Možná jste to loni nezachytili, ale právě před rokem dánský ministr zahraničí se potkal se svým egyptským protějškem, takže s egyptským ministrem zahraničí, a daroval mu, prosím vás, naprosto dokonalej dárek. Dal mu totiž Lego set pyramid. Což je úplně skvělý. A hlavně ta fotka, kdy ten egyptský ministr zjistil, co to dostal, jak mu svítí oči, jak se směje, jako něco jako my, kdybychom teď vyhráli třeba 10 mega. Jo, úplně takový to, když jde dítě poprvé ke stromečku, vidíte světýlka a je fakt šťastný. To je naprosto dokonalý. Dospělej chlap a vidíte, jakou radost mu udělá prostě Lego. Jo, neskutečná věc. Já si myslím, že už uběhl rok, tak jenom doufám, že už to tady egyptský ministr má postavený. Tak držíme pěstí. A k tomu jedna Bad Romance, tohle je Lady Gaga.

0: What am I gonna do? Rod Stewart v éteru Hit Rádia. Hezký večer vám všem, blíží se 9. hodina a to znamená jediné. Já se s vámi pro dnešek loučím, mějte se moc krásně, dávejte na sebe pozor, žádný šílenosti, známe se. No a další hity, už za malou chvíli. Dorazí Destiny's Child, jejich Survivor, taky Michael Sembello nebo Tina Turner, tak buďte s námi a ahoj.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na
3: firmanazážitky.cz.

0: see my old pop and I know you're ever gonna see his old pop and I smoke.
1: Co pa všechno se dá sušit?
2: Ovoce, houby, bylinky, i maso.
1: A tvůj bůček?
2: Ten už nestihneš.
3: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. domo@elektro.cz.
4: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
5: Co hledáš? Trůn pro královnu?
4: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
3: Navštiv nábytek Raš v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
4: To je jak sen. Kdeže to je?
3: Lumko v nábytku Raš. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.
6: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
7: Hit Radio Kontakt.
8: Zlepši si náladu.

0: září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
1: Tiskne, kopíruje, skenuje.
0: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
1: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
2: Tisknu levně CZ.
3: Náplně hned.
4: Hit Radio. Hit Radio.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

19. září se v Liberci v Home Credit Aréně uskuteční další legendární galavečer XTB KSV 121. Můžeš se těšit na elitní zápasníky, jako je Štefan Vojčák, Josef Štumer nebo Leo Brichta. Nenech si ujít tuhle nadupanou událost. Vstupenky koupíš na ticketportal.cz.

0: vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte RecoHome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. RecoHome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
1: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
2: Co hledáš? Trůn pro královnu?
1: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
2: Navštiv nábytek Raš v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
1: To je jak sen. Kdeže to je?
2: Lumko v nábytku Raš. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.
3: Hey, I'm Dua Lipa.
4: Hi, I'm Lenny Kravitz.
5: Hit Radio Kontakt.
6: Zlepši si náladu.

0: Vidíš ty dva? Mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
1: Viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je Dortomilka.
0: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
2: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
3: Každý den přináší nové výzvy.
0: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
3: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
0: Více na práce Ontex.cz.
4: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte RecoHome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. RecoHome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
5: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
6: Co hledáš? Trůn pro královnu?
5: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
7: Navštiv nábytek Raš v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
5: To je jak sen. Kdeže to je?
7: Lumko v nábytku Raš. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom, ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.
8: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
9: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Výhradní distributor výrobců Pletak a Emje Gerist. Top lešení, díly a veškeré příslušenství. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
10: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
11: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu. Hit Radio.
14: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cejtím. Neprázdný a teskný jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, uklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih. Neříkaj, proč mi

0: zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Doplňte si u nás vitamin D a podpořte tak svou imunitu a čistou pleť. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
1: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS. Zvážní pro lehkost.
2: Poctivý mošt poznáte hned. Podle skvělé chuti. V moštovně

0: Ahoj holky, taky jdete na casting?
1: Já už to mám v kapse. Bude ze mě sorbet.
0: To já vedu bráchu, je trochu natvrdlej, tak snad ho vemou.
2: Právě dozrálé ovoce, nejkvalitnější oříšky, čerstvá smetana. To je Gelato della Vita. Jediná opravdová italská zmrzlina v Liberci. Přijďte si k nám vychutnat denně čerstvé gelato, kávičku i zákusek. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
3: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
4: Každý den přináší nové výzvy.
5: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
4: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
5: Více na práce Ontex.cz.
6: Když vybíráte pití pro děti, chcete, aby bylo opravdu zdravé. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdraví dětí a celé rodiny. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.
7: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější certifikované lešenářské komponenty v ČR. Podpora 7 dní v týdnu, garance spokojenosti. Nejnižší ceny s maximální péčí o zákazníky. Jedině na metalparts.cz. Teď hned.
8: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
9: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, CZ.
10: Září jede naplno, soutěžte o tiskárnu.
11: Tiskne, kopíruje, skenuje.
10: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
11: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
12: Tisknu levně, CZ.
13: Náplně hned.

0: zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. 12 nejmodernějších solárek na míru vaší pokožce a potřebám. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
1: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS. S vášní pro lehkost.
2: Automoto muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.

0: Vidíš, ty dva mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
1: Ha, viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je Dortomilka.
0: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
2: Každý den přináší nové výzvy.
0: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
2: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
0: Více na práce Ontex.cz. Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Doplňte si u nás vitamin D a podpořte tak svou imunitu a čistou pleť. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun. V Liberci u Kulturáku.
3: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
4: Hit Radio. Hit Radio.

0: But you're just a boy.
1: Když chcete pít to, co je zdravé, je to jednoduché. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdravé tělo i veselou mysl. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.

0: Ahoj holky, taky jdete na casting?
1: Já už to mám v kapse. Bude ze mě sorbet.
0: To já vedu bráchu, je trochu natvrdlej, tak snad ho vemou.
2: Právě dozrálé ovoce, nejkvalitnější oříšky, čerstvá smetana. To je Gelato della Vita. Jediná opravdová italská zmrzlina v Liberci. Přijďte si k nám vychutnat denně čerstvé gelato, kávičku i zákusek. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
3: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
4: Každý den přináší nové výzvy.
5: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
4: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
5: Více na práce Ontex.cz.
6: Poctivý mošt poznáte hned. Podle skvělé chuti. V Moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů, tak jak se to má dělat. Moštovna Lažany, české mošty z českého ráje. Moštovna Lažany, pravá chuť ovoce.
7: Automoto muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej. Propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
8: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
9: Hit Radio.

Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. 12 nejmodernějších solárek na míru vaší pokožce a potřebám. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.